létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6 až 18 hodinou hit Žijeme len raz od EK. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518 345 678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.

Rádio Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme. Shine bright like a diamond.

Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6. až 18. hodinou hit Žijeme len raz od Ega. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518 345 678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.

Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6. až 18. hodinou hit Žijeme len raz od Ega. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518-345-678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.

0: si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře. Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme každý den o dva poukazy na dobrodružnou exkurzi přímo do úlu od včelařství Balaštík z Mutěnic. Ochutnejte med přímo z plástve. Více informací a e-shop plný úžasných medových produktů na včelařstvíbalaštík.cz.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

chladí přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6. až 18. hodinou hit Žijeme len raz od Ega. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518-345-678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.

0: Hezké úterní ráno z ranní jízdy Rádia Jih. 3 minutky před 17:30 nabízíme ranní hudební menu. Ano, i dnes v úterý 16.6. roku 2026. No a dneska nám to všechno odstartuje Alice DJ. Přidají se Mikolas Josef. A třeba taky Emily. Před muzikou tradičně nabídneme taky aktuální předpověď počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj. Dnes nás čekají často letní teploty, ale postupně taky přibývání oblačnosti. Už za chvíličku budeme konkrétnější.
1: Farma Lang zahajuje samozběr česneku ve Velkých Bílovicích. Od 20. června za příznivého počasí, každý den od 7 do 19 hodin. Všechna pole značená z Velkých Bílovic. Cena jako loni, 90 korun za kilo. Info na Facebooku Farma Lang.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Jih. Počasí.
0: 2 minutky bude 17:30, tady je slibovaná předpověď počasí. Ráno bude převážně skoro jasno, případně i jasno, ale také se může objevit lokálně zvětšená oblačnost. V průběhu dopoledne očekávají meteorologové většinou polojasno, odpoledne bude od západu přibývat další oblačnost a postupně očekávají oblačno až skoro zataženo, ale částečně průsvitnou oblačností. K večeru a během večera se může na části území objevit občasný déšť nebo nějaká ta přeháňka. V Jihomoravském kraji dnes letních 20 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 24. No a aktuálně ve Veselí nad Moravou, ale i Žeravicích 9 stupňů Celsia, tu stejnou teplotu máme po ránu také ve Tvrdonicích. Dobré ráno do Topolné, kde také, světe div se, měříte po ránu 9 stupňů Celsia.
3: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké úterní ráno i na cesty na D52 na 12. kilometru směrem do Pohořelic bude probíhat údržba svodidel. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
3: A teď už zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Je úterý 16. června, z ranní jízdy Rádia Jih už teď Alice DJ, za chviličku pohled do kalendáře, odhalení dnešního oslavence, podíváme se i ale na jednu stávku z roku 2011. No a krom toho, těsně před 6. se objeví ve vysílání ranní jízdy Rádia Jih Třeťák a nabídne ranní vtípek. No a když jsou té nabídky, i dnes tady bude soutěž, dejte si pozor na jazyk, ve hře další stupenky na Cibula Fest v hodnotě 4666 korun.

8, toto byla Kaskáda, za chviličku Axwell a Ingrosso. No a Sonko, této formace pošleme Zbyňku, měž mají dnes úterý 16.6. roku 26 svátek. Pánové, všechno nejgratulace míří po ránu na Veselsko, kde máme 75 dnešních oslavenců. I na Slavkovsku máme Zbyňky v počtu 38, Vyškovsko hlásí 99 a gratulace míří na Hustopecko, kde máme 660 chlapíků se jménem Zbyněk. Mimochodem, jméno Zbyněk je dle svého významu plné hněvu. Skrývá však také šlechetnost a urozený původ. Ve středověku totiž jméno Zbyněk s oblibou nosili rytíři. Iris a Theodor, to jsou jména zase vypsaná ve zvířecím kalendáři, tak hafanům a kočičkám podáno všechno nej. No a i dneska mrkneme lehoulince do historie. I dneska v úterý 16. června se podíváme na nějakou tu zajímavost. 16. června roku 2011 řekněme zasáhla Českou republiku jednodenní dopravní stávka. Možná si to na to někteří pamatujete na jižní Moravě, ale navzdory obavám naštěstí nenastal žádný velký kolaps. Vlaky nahradily desítky autobusů, brněnská městská hromadná doprava jezdila v omezeném režimu a prý většina lidí si situaci zjednodušila tím, že prostě zůstala doma. Právě to bylo prý největším překvapením, tedy fakt, že nenastal žádný kolaps. Událost ukázala, jak je moc doprava pro každodenní život důležitá, pochopitelně, ale také to, že v krizových situacích dokážou lidé i města najít rychlé náhradní řešení. Je ale otázka, jak by to vypadalo, kdyby stávka trvala třeba o den déle, to už by asi mnozí nemohli zůstat doma. No a troufáme si tvrdit, že by fakt nastala pořádná, řekněme, mela. No ale pojďme se podívat také ještě hlouběji do historie. Trošičku si to dnešní úterní ráno osladíme, protože 16. června roku 1903 byla ve Spojených státech amerických zaregistrována ochranná známka Pepsi Cola. Nápoj, který vznikl v malé lékárně v Severní Karolíně jako prostředek na podporu trávení, si během více než 120 let proměnil v jednu z nejznámějších značek světa. Jinak název značky Pepsi Cola odkazoval na dvě tehdy důležité součásti receptory. První byla látka

0: pepsín, trávicí enzym, o němž se tehdy věřilo, že podporuje trávení. Druhou byly kolové oříšky, semena stromu kola, která obsahují kofein a dodávala nápoj povzbuzující účinky. Právě spojením slov pepsín a kola vznikl název Pepsi Cola. Tak tolik lehký pohled do roku 1903, zpátky k Zbyňkům, jež mají v roce 2026, právě dnes úterý 16.6. svátek, posíláme slibovaný hudební dárek. Je 5 hodin a 41 minut, za pár minut se objeví ve vysílání ranní jízdy Rádia Skřeťák a nabídne ranní vtípeček.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Dvě minutky po 6:15 v úterní ranní jízdě Emily a Maj. Co nevidět, další pecky, další hity pro dobrou náladu, pro někoho možná taky pro zářátí, když se nám rtutí teploměru. Dneska po ránu pohybují kolem 9 stupňů Celsia, pravda, ale místy i kapičku níže, ale jak už zaznělo v předpovědi počasí, dneska nás minimálně v Jihomoravském kraji čekají letní teploty. Teď nás ale taky čeká skřiťák a ranní vtípek. Dobré ránko.
1: No hezké ránečko. Prosím tě, v baru mimochodem, jo? Ty už zase chlastáš? Já chlastám, mám podnikový večírek. Prosím tě, teď sedíš u baru sám a nasáváš. No jasně, jsou OSVČ.
2: Radio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Hezké slunné úterní ráno, Moravo, toto byly Crazy Town a jejich Butterfly po 6. Ever Levin. Zraní jízdy rádia Kixindlix.
1: Anděl, co tě dostala povel.
0: Stejně jako Hunter X a Golden. Je úterý 16.6. roku 26. Mám pro vás připraveny čerstvé jihomoravské zprávy. Kromě toho se dozvíte, že ve velkých hostěrátkách spustili první komunitní solární elektrárnu. Návrh přidáme aktuální předpověď počasí. Dneska místy až letní teploty. A taky v tomto případě můžeme odkázat na naši novou soutěž, ve které hrajeme o klimatizaci.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
3: Ale to se může rychle změnit.

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6 až 18 hodinou hit Žijeme len raz od Ega. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518-345-678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od Mol a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Hezké úterní ráno, Moravo, právě odbíjí 6. hodina. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 65 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Energetické družstvo Hnutí Duha spustilo ve Velkých Hostěrádkách první komunitní solární elektrárnu a Brno znovu prověří stavbu stadionu za Lužánkami. Na Břeclavsku začala fungovat první komunitní solární elektrárna energetického družstva Hnutí Duha. Panely na střeše ekofarmy pro bio ve Velkých Hostěrádkách budou dodávat elektřinu farmě i členům družstva. Sdílení energie mezi zapojenými domácnostmi odstartuje od 1. srpna po dokončení administrativy. Do projektu je zatím zapojeno 16 odběrných míst a do budoucna se počítá s několika desítkami členů. Vyrobená elektřina by mohla pokrýt asi třetinu jejich roční spotřeby. Samotná energie vyjde zhruba na 2 koruny za kWh bez dalších poplatků. Brno připravuje změnu územního plánu pro oblast Ponavy a sportovního areálu za Lužánkami. Reaguje tak na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který část územního plánu letos zrušil. Nový podnět má obnovit pravidla pro využití území a prověřit další rozvoj lokality. Součástí plánu je také posouzení možnosti výstavby nového fotbalového stadionu za Lužánkami. O podobě území a případné stavbě stadionu se bude rozhodovat v následujících měsících.
5: Počasí.
4: A tady čerstvě vydaná předpověď počasí pro úterý 16. června. Ráno a dopoledne malá oblačnost, odpoledne bude od západu přibývat oblačnost a postupně očekávají meteorologové oblačno až zataženo. Večer se může ojediněle vyskytnout občasný déšť nebo přehánky. Teploty v Jihomoravském kraji do 25 stupňů Celsia, ve Zlínském maximálně 24. Aktuálně Kyjov, Žárovice, Ladná 9, Slavičín 11 stupňů Celsia.
7: Využijte odprodej elektromobilů Volkswagen ID za zvýhodněné ceny. Předprodej nového ID3 Neo zahájen. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
5: Rádio Jih. Doprava.
4: Hezké úterní ráno i na cesty. V Brně v Husovickém tunelu směrem na Žabovřesky blokuje pravý jízdní pruh, nehoda dvou osobních aut. Očekávejte velmi silný provoz. Opatrně, šťastnou úterní cestu.
5: Ranní jízda.
8: Ranní jízda.
5: Na Rádio Jih.
4: Mezi 6 a 7 hodinou budeme servírovat hity pro dobrou náladu a za chviličku se vydáme do Brna, kde pokračuje průzkum pro budoucí tunel Vinohrady. Hezké ráno, ať se vám daří.

0: 10 minut po 6. hodině v úterní raní z Kygo, Selena Gomez, co nevědět na playlistu Xindlix a nebo Mika a Grace Kelly. Teď už míříme do slibovaného Brna, kde pokračuje průzkum pro budoucí tunel Vinohrady. Stavbaři už vyrazili přes polovinu z téměř kilometrové štoly a dostali se pod první bytové domy ve Vinohradech, či chcete-li na Vinohradech. V následujících týdnech je čeká ale náročnější část prací. Narazí totiž na skalní masiv, který budou muset prorážet pomocí řízených odstřelů. Silničáři z brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic ujišťují, že odstřely budou probíhat pod kontrolou a s minimálním dopadem na okolí. Průzkumná štola má geologům ukázat, jaké podloží pod Vinohrady skutečně je. Získané informace poslouží při přípravě téměř 1,5 kilometru dlouhého tunelu velkého městského okruhu. Samotná stavba tunelu by měla začít v roce 2028 a hotová má být o 4 roky později. Tak ať se daří, ať se nic zbytečně neskomplikuje. My posíláme další z hitů pro dobrou náladu, slíbenou muziku. No a v úterý 16. června za pár minut taky odhalíme dnešní ranní téma. Ranní jízdy Rádia Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mě namaž peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mě namaž peru tě a já...

0: Miká Grayscale v úterní ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo, a dobré chuti, pokud zrovna snídáte, pokud jste zavolal ten šťastnou cestu a pokud jste v práci, ať se vám daří. Je 6 hodin a 17 minut, čas odhalit dnešní ranní téma. Ptáme se, co zásadního se stalo v roce, kdy jste se narodili, tedy krom toho, že jste se narodili. Někdo se narodil v roce, kdy třeba člověk přistál na měsíci, jiný v roce, kdy k nám pronikl internet, vyšel slavný film, nebo se stal nějaký sportovní zázrak. Co se stalo v tom vašem roce? Dejte vědět přes Facebook rádia, jich posílejte SMSky, WhatsApp, zprávy na 606 703 889. Děkujeme, první vaše komenty, tradičně těsně před 7 hodinou. Teď Hunter X a Golden.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: zpěvačka Leny v úterní raní jízdě. Dobré ráno, Moravo. Tady další přele hitu pro dobrou náladu, jež nám budou dělat společnost po půl sedmé. Na playlistu Krištof, DJ David Guetta, Bibi Rexa. A taky tady Swims. I dnes úterý 16. června, už za chviličku nabídneme další krátké jihomoravské zprávy, ale nebude to jenom o muzice a o zpravodajství. I dneska nabídneme soutěže, třeba soutěž Dejte si pozor na jazyk a ve hře další dvě vstupenky na Cibula Fest v hodnotě 4660 korun.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Více info na www.radiojih.cz.
3: Vistacar vám nabízí servisní šekovou knížku Škoda. Slevový program provozy Škoda starší 4 let. Informujte se o vaší šekové knížce Škoda v servisech Vistacar, Kyjov nebo Hodonín.

0: nebo mrkněte na web www.vaše-pomlčka-slima.cz.
1: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
2: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Co se tady děje?
6: To se chystá.
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
9: Je 6:30, hezké úterní ráno, Moravo.
10: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Policii v Jihomoravském kraji posílí 194 nových policistek a policistů. Služební slib složili při oslavách dne policie na brněnském náměstí Svobody. Po dokončení odborné přípravy nastoupí na útvary po celém kraji, včetně Brna. Zlínský kraj hospodařil loni se schodkem přes miliardu korun. Ten způsobil hlavně rekordní objem investic. Na investice hejtmanství uvolnilo historicky nejvyšší částku 3,45 desetin miliardy korun. Nejvíce peněz šlo do školství, dopravy, zdravotnictví a sociálních služeb.
10: Počasí.
11: Momentálně měříme ve Veselí nad Moravou 10 stupňů, 9 hlásí Ratíškovice, Kobylí a Bučovice.
10: Rádio Jih. Doprava.
9: Dneska pečlivě sledujeme cesty, zdravíme za volanty, opatrně na dálnici D2 na exitu 1, na příjezdu do Brna směrem od Břeclavy, na nájezdu na dálnici D1 se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. A připomínáme, v Brně v Husovickém tunelu směrem na Žabovřesky blokuje pravý jízdní pruh, nehoda dvou osobních aut. Očekávejte silný provoz. Šťastnou úterní cestu.
12: Autobazary Top Centrum Car nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.
10: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
9: Dvě minutky po 6:30 v úterní ranní jízdě Krištof a půlnoční hřích. Jinak přidání prášku do pití má být nový trestný čin. Víme a povíme o tom více už za chviličku.

0: 9.39, DJ David Guetta, Baby Rexha, I'm God, hezké úterní ráno, Moravo, co nevidět J-Lo anebo Terry Swims. Pozor na drink, který jste si sami neobjednali. Přidání omamné nebo jiné návykové látky do pití bez vědomí druhého člověka by se mohlo stát samostatným trestným činem. Vláda poslala do sněmovny návrh, který míří hlavně na takzvaný drink spiking, tedy tajné přidání drogy do nápoje. Bohužel zkušenosti s ním má třetina mladých. Cílem přidání omamné látky je ovlivnění stavu oběti zpravidla až bezbranosti za účelem zásahu do její důstojnosti, například za účelem spáchání sexuální či majetkové trestné činnosti. Nově by se ale postihovalo i přimíchání látky do jídla nebo její podání injekcí. Za takové jednání by nově mohl hrozit až rok vězení. Bohužel, i takové zákony se musí přijímat v dnešní době. 6 hodin a 40 minut, ale míříme v úterní ranní jízdě k něčemu příjemnějšímu, k hitům pro dobrou náladu.
1: Řemeslný festival, kde můžete pracovat, to je Zachraňte stodoly. V sobotu 20. června si v Hrubé Vrbce můžete vyzkoušet výrobu kachlů, ruční opracování kamene, hliněné omítky a další řemesla. Chybět nebudou ani projišťky v kočáře, přednášky, ochotnické divadlo Lidičky, turnaj v kuličkách a míčkovi hudci. Více informací najdete na www.zachraňtestodoly.cz. Máte rádi pohyb a krásnou přírodu? Přijeďte v sobotu 20. června do Zlatnické doliny na 13. ročník běhu zdraví Zlatnickou dolinou 2026. Připravené jsou tratě na 17 a 8 kilometrů, Nordic Walking i dětský běh. Každý účastník získá medaily a těšit se můžete i na tombolu. Přijeďte si užít den plný sportu a skvělé atmosféry. www.bikearenazlatnickadolina.eu.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Další červnové ranní zděrády, které svým. No a 6:45 se tedy vydáváme k rannímu tématu. Někdo se narodil v roce, kdy člověk přistál na měsíci, jiný třeba v roce, kdy k nám pronikl internet, vyšel slavný film nebo se stal sportovní zázrak. My se ptáme, co se stalo v tom vašem roce, kdy jste se narodili. Tedy krom toho, že jste sami spatřili světlo světa.
1: No a podobně píše právě Lukeso. Jaruš ta napsala, ta zásadní věc se stala právě v tom, že jsem se narodila.
0: Čekali jsme takové odpovědi, děkujeme za ně. Markéta poprvé odstartovala rally Paříž-Dakar.
1: Týna napsala, Sovětský svaz vypustil družici Sputnik 1, čímž oficiálně zahájil kosmickou éru lidstva a odstartoval vesmírný závod mezi SSR a Spojenými státy.
0: A Lukáš píše, dobré ráno, krom mého narození vybuchla jaderná elektrárna Černobyl. Tak to vidíte, někdo se narodil v roce, kdy člověk přistál na měsíci, někdo zase v roce, kdy se udála jaderná katastrofa. Co zásadního se stalo v roce, kdy jste se narodili vy? Dejte nám vidět přes Facebook Rádia Wave, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy, k tomu slouží linka 606 703 889. Po 7 hodině nabídeme další vaše komenty, za chviličku Michael Jackson a jeho Black or White.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Hezké úterní ráno, Moravo. Dnes meteorologové slibují letní teploty, ostatně už za chvilečku nabídneme aktuální předpověď počasí, teď k hitům pro dobrou náladu. Po 7. hodině Panic at the Disco. Zpěvák a herec Joe. Nebo kapela Mirai. Téměř 200 nových policistů složili slib v Brně. Více odhalí úterní jihomoravské zprávy za ten 16.6. roku 26. A nezapomeňte, včera jsme odstartovali další soutěž, která vám přinese přístroj, jež bude pomáhat 365 dnů v roce. To minimálně v létě a v zimě, ano.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéka a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle.

0: chladí přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6. až 18. hodinou hit Žijeme len raz od Ega. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518-345-678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, udržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
0: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
2: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Autoškola Šťastná Hodonín otevírá nový kurz pro skupinu řidičského oprávnění B. Zahájení kurzu se bude konat ve středu 24. června v 15.30 v učebně autoškoly na adrese Anenská 7 v Hodoníně. Čeká vás výuka pod vedením zkušené instruktorky. A dobrá zpráva, prázdninový kurz skupiny B můžete získat už od 17 000 korun. Přihlásit se můžete jednoduše online na webových stránkách www.autoškola-hodoninsko.com. Pro více informací volejte 518 341 600.
2: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 000 korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
3: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
4: Je přesně 7 hodin, hezké úterní ráno, Moravo.
5: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 65 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
6: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: Téměř 200 nových policistů složili slib v Brně a Zlínský kraj rekordně investoval a skončil ve schodku přes miliardu korun. Policii v Jihomoravském kraji posílí 194 nových policistek a policistů. Služební slib složili při oslavách Dne policie na brněnském náměstí Svobody. Po dokončení odborné přípravy nastoupí na útvary po celém kraji, včetně Brna. Noví policisté mají pomoci například při řešení kriminality, dopravních nehod i dohledu nad veřejným pořádkem. Zlínský kraj hospodařil loni se schodkem přes miliardu korun, který způsobil hlavně rekordní objem investic. Na investice jen hejtmanství uvolnilo historicky nejvyšší částku 3,45 miliardy korun. Více do školství, dopravy, zdravotnictví a sociálních služeb. Významné peníze zamířily také do krajské nemocnice Tomáše Bati, domova pro seniory v Liptále, oprav silnic a rozvoje průmyslové zóny v Holešově. Přestože Zlínský kraj hospodařil se schodkem, jeho zadlužení se meziročně snížilo o 186 milionů korun.
6: Rádio Jih. Počasí.
4: Dnes nás čeká příjemné letní počasí, ráno a dopoledne bude převážně jasno až skoro jasno, odpoledne začne od západu přibývat oblačnost a postupně bude oblačno až zataženo. Večer se mohou místy být přehánky nebo slabý déšť. Teploty vyšplhají na příjemných letních 25 stupňů Celsia v Jihomoravském, maximálně na 24 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. Aktuálně v Dubňanech 11, Otnice taktéž 11 stupňů Celsia, Brno Zaječí o stupínek více, tedy 12 stupňů Celsia.
8: Využijte od prodej elektromobilů Volkswagen ID za zvýhodněné ceny. Předprodej nového ID 3 Neo zahájen. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
6: Rádio Jih. Doprava.
4: Připomínáme na D2 na exitu 1 na příjezdu do Brna od Břeclavy. Na nájezdu na dálnici D1 se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením. Opatrně si hem šťastnou úterní cestu.
6: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
4: Tady jsou slibovaní Penny Gediskou. Na startu další hodinky úterní ranní jízdy. Co nevidět fan. A pak už se podíváme tradičně do kalendáře. Hezké ráno, Moravy.

Kapela Fun a We Are Young. 7 hodin 11 minut, krásné slunné úterní ráno, dnes datem 16.6., což značí, že svátek má Zbyněk. Jméno Zbyněk je dle svého významu plné hněvu. Skrývá však také šlechetnost a urozený původ. To je kombinace. Ve středověku totiž jméno Zbyněk s oblibou nosili rytíři. Tak gratulace po ránu míří na Břeclavsko, kde máme 171 dnešních oslavenců, na Hodonínskou kapičku méně, konkrétně 168. Gratulace míří na Kyjovsku, kde máme 133 Zbyňů, Brněnsko hlásí 438, na Zlínsku je 127 oslavenců se jménem Zbyněk. I tam pofrčí Joe, respektive jeho pecka End of Beginning, tedy dnešní ranní hudební dárek. Iris a Theodor, to jsou zase jména vepsaná ve zvířecím kalendáři, tak tradičně dnes, úterý 16. června, blahopřejeme ke svátku hafanům a kočičkám. Pojďme ale také do historie. Třeba 16. června roku 2011 zasáhla Českou republiku jednodenní dopravní stávka. Na jižní Moravě ale navzdory obavám nenastal žádný velký kolaps. Vlaky nahradily desítky autobusů, brněnská MHD jezdila v omezeném režimu a většina lidí se situaci jednoduše přizpůsobila. Právě to bylo největším překvapením. Mimochodem prý mnoho cestujících raději zůstalo doma, takže náhradní spoje nebyly ani zdaleka přeplněné. Událost ukázala, jak moc je doprava pro každodenní život důležitá, ale také to, že v krizových situacích dokážou lidé města najít rychle náhradní řešení. Je otázka, jak by to vypadalo, kdyby stávka trvala třeba o den déle. To už by totiž mnoho lidí doma z práce zůstat rozhodně nemohla. Tak si troufáme tvrdit, že by to bylo docela maglajs. Každopádně všem, když se starají o městskou hromadnou dopravu v jakýchkoliv obcích a městech, přejeme krásné ráno a nejenom za volanty šťastnou cestu. A trochu si to úterní ráno také osladíme, protože 16. června roku 1903 byla ve Spojených státech amerických zaregistrována ochranná známka Pepsi-Cola. Nápoj, který vznikl v malé lékárně v Severní Karolíně jako prostředek na podporu trávení, se během více než 120 let proměnil v jednu z nejznámějších značek světa. Mimochodem, název značky Pepsi-Cola odkazoval na dvě tehdy důležité součástí receptury. První byla látka pepsín, trávící enzym, o němž se tehdy věřilo, že podporuje trávení. Druhou byly kolové oříšky, semena stromu kola, která obsahuje kofein a dodávala nápoji povzbuzující účinky. Právě spojením slov pepsín a kola vznikl název Pepsi-Cola. A to 16. června roku 1903. Tolik lehký pohled do historie, zpátky k Zbyňku, měž mají po celý dnešní den svátek. Za chviličku hudební dárek. Zpěváka, herec Joe's úterní raní zisk. Přijďte na show nejlepších jezdců světa na motorových surfech v gladiátorském stylu. Sobotu 20. června u jezu v Hodoníně. www.motosurfgladiators.com. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 7 hodin 19 minut, kapela Miraja Tenkrát, za chvíličku Garcia a nebo Major Lazer. Na půterý 16. června se podíváme do oblak. Evidentně i bez papíru to jde.
1: Ano, jsou to neuvěřitelné případy, jak o tom teď bude řeč. Řídil letadla pro 10 000 cestujících, pilotoval a přitom podle policie 16 let létal s falešnými doklady. Jako neuvěřitelné, co se doopravdy může stát. Jako
0: catch pilot, me if you can, že?
1: Ano,
0: tak
1: přesně
0: tak. Filmu.
1: Je doslova do písmene jako z Hollywoodu. Bývalý pilot kanadské letecké společnosti Air Canada Geoffrey Wall nyní čelí hned několika trestním obviněním, včetně podvodu a padělání dokumentů. Na veškeré nesrovnalosti se přišlo až loni během běžné kontroly jeho dokumentace, po kterého zaměstnavatel okamžitě odstavil z provozu a případ samozřejmě oznámil úřadům. No a celá ta mašinerie se v tu danou chvíli rozjela. Vyšetřovatelé následně při domovní prohlídce zajistili jeho dokumenty, zjistili, že některé z nich byly padělány. Wall začal u Air Canada letat v roce 1998. Čili to už ta jeho, to jeho létání a pilotování, po které pilotovat prostě neměl, doopravdy už nese nějakou tu řádku let. Roku 2009 se stal dokonce kapitánem. Právě pro tuto vyšší pozici ale potřeboval speciální licenci, kterou podle policie získal na základě sfalšovaných podkladů. Vyšetřovatelé přirovnali celou situaci k lékaři, který má oprávnění k běžné praxi, ale bez potřebné kvalifikace provádí složité operace. Wall během kariéry pilotoval velké dálkové stroje Boeing 767, 777 a 787 Dreamliner. No a podle policie si vydělal miliony dolarů, protože samozřejmě za to, na co měl ty falešné doklady, posléze měl nějaké ty peníze navíc. Letecká společnost po odhalení případu prověřila i ostatní piloty, jak jinak ono by se to udělat mělo. Žádné další podezřelé případy ale už naštěstí nenašla, tak Wall zůstane jediným z celé této kauzy, který měl falešné doklady. Bývalý kapitán předstoupí nyní před soud, konkrétně 29. června to má všechno vypuknout. No a tam se bude zodpovídat ze 7 bodů obžaloby. V Americe, jak se to všechno sčítá, tak si dokážu představit, že ten trest nemusí být úplně nízký, protože konkrétně tady, jako když doopravdy v rámci leteckého provozu děláš jako pilot něco, na co to oprávnění nemáš, to si myslím, že je docela velký průšvih.
0: Ale jak vidno, dobrý pilot můžeš být i bez papíru,
1: to
0: že? Ale kdyby si si vybral, prosím vás, tak do tohoto letadla nastoupí ti, kterým je jedno, jestli ten pilot má papíry nebo ne, oni letají 20 roků, ale papíry v životě neměli. A tady jsou ti, kteří letají sice pár let, ale papíry mají. Tak si vyberte. Já si myslím, že my jsme si asi všichni vybrali ty piloty s papírama originálníma.
1: Rozhodně, ano. A říkám, jako, vem si, kolik let jakoby prostě pod tím, řekněme, ne falešnou identitu, ale pod tím falešným nějakým oprávněním jako byl schopen letat. Jakože člověk má neustále pocit, že ten letecký průmysl je doopravdy něco striktně hlídáno. Nic tam neproklouzne.
0: Nějaká lidská chybka nikdo neodhalil.
1: No problémo.
0: No, 7 hodin 20 minut. Pojďme k hitům pro dobrou náladu. S úterní raní zde Garcia.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: velké slunné úterní ráno, Moravo, toto byl Major Lazer, za chvíličku Sia, Sean Paul, Dermot Kennedy, nebo opět Radeček a jejich hory. Je úterý 16.6. před námi další, tentokrát je krátké jihomoravské zprávy. Před námi v dnešní ranní zděrády soutěž, třeba dejte si pozor na jazyk, ve hře další dvě vstupenky na Cibula Fest v hodnotě 4660 korun.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme každý den o dva poukazy na dobrodružnou exkurzi přímo do úlu od včelařství Balaštík z Mutěnic. Ochutnejte med přímo z plástve. Více informací a e-shop plný úžasných medových produktů na včelařstvíbalaštík.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Stavíte nebo rekonstruujete? Scháníte nové interiérové dveře? Zbytečně nepřeplácejte. U Okna Macek je pořídíte vždy levněji. Interiérové dveře zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme se zárukou 5 let. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.
5: Farma Lang zahajuje samozběr česneku ve Velkých Bílovicích. Od 20. června za příznivého počasí, každý den od 7 do 19 hodin. Všechna pole značená z Velkých Bílovic. Cena jako loni, 90 korun za kilo. Info na Facebooku Farma Lang.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
11: Ekokom.
0: Hezké úterní ráno, Moravo. Máme dvě minutky po půl osmé.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Energetické družstvo Hnutí Duha spustilo ve Velkých Hostirádkách první komunitní solární elektrárnu. Panely na střeše ekofarmy pro bio budou dodávat elektřinu farmě i členům družstva. Brno připravuje změnu územního plánu pro oblast Ponavy a sportovního areálu za Lužánkami. Reaguje tak na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který část územního plánu letos zrušil.
1: Rádio Jih. Počasí.
12: Aktuálně v Uherském Hradišti 10 stupňů 11 hlásí Dubňany, Vrbice a újezd u Brna.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A míříme na červnové cesty. V Brně Zábrdovicích v Černopolní ulici zasahuje záchranná služba a policie u nehody osobního auta s cyklistou. Počítejte s omezením dopravy. Na trase z Uherského Hradiště na Uherský Brod u Podolí bude probíhat sanace trhlin na vozovce, i tedy počítejte s omezením. Šťastnou úterní cestu.
1: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu ji.
0: Muž na Madejře nestíhal letadlo. Co udělal? Překvapí mnohé. Víc se už za chviličku, teď si já šompoj.
1: Už zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

7 hodin a 40 minut Lady Gaga, záklečku Dermot Kennedy, ruku hore, kdo někdy dobíhal třeba autobus, tramvaj anebo vlak, asi se to stalo mnohým, že jsme nestíhali a na poslední chvilku jsme dobíhali třeba nějaký prostředek městské hromadné dopravy, ale dobíhat letadlo, teda. 60-letý chlapík na portugalském ostrově Madeira se rozhodl, že když nestíhá letadlo, vezme to zkratkou. Přelezl plot letiště a rozběhl se přímo po runway k letadlu společnosti Ryanair, které už se chystalo ke startu. A ne, jestli dlouhý pobyt na sluníčku nebo něco. Jeho plán pochopitelně nevyšel. Dřív než doběhl ke stroji, zastavila ho letištní ostraha. Muž pak vysvětloval, že měl prostě naspěch a chtěl stihnout svůj let do Belgie. To si fakt myslel, že ho nechají nastoupit, jo. No, letadlo nakonec startovalo včas, ale bez něj. Místo na palubu zamířil na policejní stanici a teď mu hrozí pokuta za neoprávněný vstup do zabezpečeného prostoru letiště. Mimochodem, mezinárodní letiště Madeira, známé také jako letiště Cristiana Ronalda, se nachází na východním pobřeží ostrova u města Santa Cruz, je proslulé svou

extrémně náročnou vzletovou a přistávací dráhou, která je částečně vyvedena na slopech nad Atlantik. Oblast navíc sužují časté turbulence a vyžadují speciální výcvik pilotů. Říkám, asi prostě dlouhý pobyt na sluníčku, ale zase na druhou stranu jsem si vzpomněl na dětská léta, myslím včelí medvíci, nebo co to bylo, taky pořád tam nikdo chvátal, že?

0: je dobře, že jako ne, určitě ne, letenku ne, měl všechno, no, ale není to úplně to pravé.
1: To nestačím, promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.
2: No a toto asi řekl zřejmě té letišní ostraze. Tak tudy, dámy a pánové, cesta určitě nevede a my víme, že vy byste to neudělali. 7 hodin 43 minutky, Dermot Kennedy z úterní ranní jízdy. Dobré ráno, Moravo.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hezké úterní ráno, Morava čas 7 hodin 50 minut, potom byli Smash Mouth, za kolečko opět Radeček a Hory, teď k rannímu tématu a dnes se právě v ranním tématu ranní jízdy rádi ptáme. Zda si vzpomínáte, jaká významná událost se stala v roce vašeho narození. Podělte se s námi o svůj letopočet a zajímavost, která ho provází, protože víme, že každý rok přinese něco, co se zapsalo do historie.
1: Napsala Magdalena, já toho mám privela. Začaly se nosit minisukně a košile dederonky, začal se vyrábět Semtex a Otových Trle vynalezl silikonové výplně prsou, které ovšem časem stvrdly. Hold, dobrý ročník 1964.
0: Do úterního ranního tématu přispívá i Iggy, píše rok 1976 patřil mezi významné roky studené války, kosmického výzkumu, přírodních katastrof i sportu. Níže uvádím přehled nejdůležitějších světových událostí měsíc po měsíci. A na Facebooku Rádia Jih přidal asi 4 A4.
1: Jakože to přidal
0: to tam fakt teda, jako to Iggy, sorry, ale to bychom tady byli do půlnoci to všechno vyjmenovávat. Ale kdyby to někoho zajímalo, jakože asi ano, protože mnozí z vás se narodili v roce 1976, mrkněte na to právě na Facebooku Rádia Jih.
1: Napsala i Silvie, v Praze se hrálo mistrovství světa v ledním hokeji, hráči Československa byli mistři světa, pár dní po mém narození se uvedl do provozu první blok jaderné elektrárny Dukovany.
0: A zdravíme Milanu, která se taky přidává, rozpad skupiny Beatles, velká porodnost, Husák seděl na hradě. Tak dnes se v radním tématu ranní jízdy nadále ptáme, zda si vzpomínáte, jaká významná událost se stala v roce vašeho narození. Dejte vědět přes Facebook Rádia Jih, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Co zásadního se stalo v roce, kdy jste se narodili? Dejte vědět.
2: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Jasně, před 8, pět Radeček, Hory, po 8, Model Talking. Taky Ray Dalton. Nebo je v Čafárna s kapelou Miraj. Je úterý 16.6. před námi další čerstvé jihomoravské zprávy. Zamíříme do Brna, kde znovu prověří stavbu stadionu za Lužánkami. A nabídneme i aktuální předpověď počasí, slibující dnes letní teploty.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může...

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6. až 18. hodinou hit Žijeme len raz od Ega. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518-345-678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Připravit? Pozor! Start! V sobotu 27. června ožije Kobylí nejen cyklistickým závodem Vinařská 50, ale i hudbou a skvělou atmosférou. Od 16 hodin startuje Vinařská 50 Fest, hudební festival přímo v centru dění. Vystoupí Mechanic, Mackie Tribute, Highland, AC/CZ, Top AC/DC Tribute Show a chybět nebude ani afterparty s DJem Pepem. Více informací a vstupenky najdete na webu vinařská50fest.cz.
2: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
4: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. Sweet zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna.
6: Speciální host Precedence.
5: Vstupenky se slevou v síti Ticketportál jen do 30. června.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Za minutu bude 8, přejeme hezké úterní ráno. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 65 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Energetické družstvo Hnutí Duha spustilo ve Velkých Hostěrádkách první komunitní solární elektrárnu a Brno znovu prověří stavbu stadionu za Lužánkami. Na Břeclavsku začala fungovat první komunitní solární elektrárna energetického družstva Hnutí Duha. Panely na střeše ekofarmy pro bio ve Velkých Hostěrádkách budou dodávat elektřinu farmě i členům družstva. Sdílení energie mezi zapojenými domácnostmi odstartuje od 1. srpna po dokončení administrativy. Do projektu je zatím zapojeno 16 odběrných míst a do budoucna se počítá s několika desítkami členů. Brno připravuje změnu územního plánu pro oblast Ponavy a sportovního areálu za Lužánkami. Reaguje tak na rozhodnutí nejvyššího správního soudu, který část územního plánu plánu letos zrušil. Nový podnět má obnovit pravidla pro využití území a prověřit další rozvoj lokality. Součástí plánu je také posouzení možnosti výstavby nového fotbalového stadionu za Lužánkami. O podobě území a případné stavbě stadionu se bude rozhodovat v následujících měsících.
11: Počasí.
8: No a začíná se nám oteplovat. Dnes nás čeká příjemné letní počasí, když možná sem tam se objeví nějaké dešťové kapky. Ráno a dopoledne bude podle meteorologů převážně jasno až skoro jasno. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnost a postupně bude oblačno až zataženo. Večer se mohou místy objevit přehánky nebo slabý déšť. Teploty vyšplají na sympatických letních 25 stupňů Celsia v Jihomoravském, maximálně na 24 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. Aktuálně Terezína Pajedla 14, Břeclav Lanžot 15.
12: Využijte odprodej elektromobilů Volkswagen ID za zvýhodněné ceny. Předprodej nového ID3 Neo zahájen. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
11: Rádio Jih. Doprava.
8: A míříme opět a znovu na cesty na Brněnsku v Modřicích. V Brněnské ulici havaroval kamion s osobním autem. Na místě zasahují záchranné složky. Počítejte se zdržením a opatrně i na dálnici D2 na 20. kilometru směrem od Břeclavi na Brno probíhá údržba vozovky. Šťastnou úterní cestu.
11: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
8: V Brně pokračuje průzkum pro budoucí tunel Vinohrady. Podíváme se, jak jsou daleko a co čeká obyvatele Brna v nadcházejících dnech a týdnech. No a mezi 8 a 9 hodinou, krom hitů pro dobrou náladu, nabídneme třeba taky soutěž Dejte si pozor na jazyk ve hře Další lupeny na Cibula Fest v hodnotě 4660 korun. Teď 2 minutky po 8. Model Talking.

0: Ray Dalton a 8 minut po 8 hodině v úterní ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo. Míříme doslova do slibovaného Brna, kde pokračuje průzkum pro budoucí tunel Vinohrady. A rozhodně se tamhle troška říct. Stavbaři už vyrazili přes polovinu z téměř kilometrové štoly a dostali se pod první bytové domy na Vinohradech. V následujících týdnech je čeká mnohem náročnější část prací. Narazí totiž na skální masiv, který budou muset prorážet pomocí řízených odstřelů. Silničáři z brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic ujišťují, že odstřely budou probíhat pod kontrolou a s minimálním dopadem na okolí. Tak tomu budeme věřit. Průzkumná štola má geologům ukázat, jaké podloží pod Vinohrady skutečně. Získané informace poslouží při přípravě téměř 1,5 kilometru dlouhého tunelu velkého městského okruhu. Samotná stavba tunelu by měla začít v roce 2028 a hotová by měla být o 4 roky později. V Brně tedy pokračuje průzkum pro budoucí tunel Vinohrady. Doba na tímto zdravíme, posíláme další z hitů pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 8 hodin na 16 minut, Cyril, základčko je v Čafárna, Miraj, vzpomeneš si? No, vzpomeneme si asi, jak jsme jako děti chodili po patníkách, roztažené ruky a snažili jsme se projít co nejdál.
1: Dělali jsme velké machry, jako no.
0: A to jsme byli 15 cm nad zemským povrchem, respektive třeba
1: o
0: nad
1: cestou tam nešlo,
0: chodníkem.
1: Dá se říct, no. Mm-hmm.
0: No a tady je úplně jináčí liga.
1: Tady je prostě borec z Estonska. Tamní provazochodec Jan Ross totiž znovu posunul hranice lidské odvahy. V čem? Ve Varšavě přešel polaně natažené mezi dvěma nejvyššími budovami v Polsku a celý výkon mu zabral asi půl hodiny. Lano spojovalo konkrétně mrakodrap Warsaw Tower a známý palác kultury a vědy, přičemž Rose se pohyboval zhruba 180 metrů nad zemí. To byl, Lukeso, takový trošku jiný patník, než jsme znali my dva. Pro představu kráčel polaně širokém jen 19 mm, tedy necelé 2 cm. Si to představte, to je něco neuvěřitelného prostě. Vzdálenost mezi budovami byla přibližně půl kilometru, takže jako neměl to úplně nejblíž. Během celé akce byl samozřejmě jištěný a pořadatelé měli připravené i další bezpečnostní systémy. Nebylo by to jako úplně asi košer, kdyby to zkusil bez jakéhokoliv zabezpečení. Vše ale prý nakonec ani nebylo potřeba použít, protože to zvládl na první dobrou. 43-letý Estonec je známý podobnými extrémními výkony po celém světě. V minulosti už například má za sebou přejítí nad Mesinskou úžinou mezi Sicílií a pevninskou Itálií, nebo také překonal Bospor mezi Asií a Evropou. Jeho umění využívají také filmaři, kteří se o něm dozvěděli a logicky o něj mají velký zájem, a také hudebníci. Objevil se například ve filmu Assassin's Creed a vystupoval i během turné Madony. No, jak říkal Luken na začátku, představte si, co jsme dělali jako děti, a to jsme šli potom ultra širokém patníku proti v porovnání tady s tímto borcem. No, on tak jako bez problémů přejde po 19-milimetrovém laně. No, tak tady se nezbývá nic jiného, než jako uklonit a na rozloučenou pořádně zatleskat.
0: A ty bys dělal obrovskou výhodu díky těm tvojím lopatám, co máš na nohách, ne? Ty máš boty v podstatě jak potapické ploutve.
1: No, možná by to byla výhoda, jako no, že bych to mohl zkusit, nebo něco, možná jsem se minul povoláním, jako no.
0: No to určitě, představa, že tě vidíme 180-metrové výseče, jak tam rozpřahuješ, bacha, Jindro, svíde. Evča Farná, Miraj, teď další z hitů pro dobrou náladu, suterní raní zde je hezké intro.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 16. červnové ráno roku 2026 a v úterní ranní jízdě před půl devátou zpěvačka Kylie Minogue. Už za chvilečku v éteru DJ Saš a jeho Ekvador. Představí se filmová Shakira a nabídne make-up Lučinasky. Přidáme další krátké jihomoravské zprávy za tem 16.6. Podíváme se na aktuální ranní moravské teploty a zavítáme za vámi na cesty. Máme bohužel hlášeny další dopravní nehody. Ale bude to i veselější. Po půl deváté dáme soutěž. Dejte si pozor na jazyk. Ve hře další lupeny na Cibula Fest v hodnotě 4660 korun.
1: Ahoj děti! Jdeme na Cibuláčik!
2: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
3: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
2: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
4: Vidíme se na Cibuláčiku!
3: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
5: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
6: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
7: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. Sweet zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna.
8: Speciální host Precedence.
7: Vstupenky se slevou v síti Ticketportál jen do 30. června.
9: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
0: Dobré ráno, Moravo. Za minutku bude půl deváté.
14: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
15: Policii v Jihomoravském kraji posílí 194 nových policistek a policistů. Služební slib složili při oslavách dne policie na Brněnském náměstí Svobody. Po dokončení odborné přípravy nastoupí na útvary po celém kraji. Zlínský kraj hospodařil loni se schodkem přes miliardu korun, který způsobil hlavně rekordní objem investic. Na investice hejtmanství uvolnilo historicky nejvyšší částku 3,45 miliardy korun. Nejvíce peněz putovalo do školství, dopravy, zdravotnictví a sociálních služeb.
14: Počasí.
15: Aktuálně v Kyjově 14 stupňů, 15 hlásí Vlčnov, 14 Němčičky a 16 pak Vacenovice.
14: Rádio Jih. Doprava.
0: V Brně v Jerovnické ulici směrem z centra u zastávky městské hromadné dopravy Bílá hora se střetlo osobní auto s nákladním, počítejte s omezením. A připomínáme na D2 za sjezdem na Modřice, na 2,5 kilometru směrem od Břeclavi na Brno. V pravém pruhu se srazila dvě osobní auta, kolona se tvoří od 5. kilometru a pokračuje až k nájezdu na dálnici D1. Tak pevné nervy a si hem šťastnou úterní cestu.
14: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: Dáme další slibované hity pro dobrou náladu a taky soutěž. Dejte si pozor na jazyk. Připomínáme, hrajeme o dva lupeny na Cibula Fest 2026 v hodnotě 4666 korun. Jde o plnohodnotné třídenní vstupenky. Teď ale Saš a Ekvádor.
16: Jižní Morava, Hodoní a Kyjov. 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
17: Dámy,

0: Rakera, 8.37, hezké úterní ráno, Moravo, co nevidět, činasky, teď ale slibovaná soutěž.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: Další dvě vstupenky na fantastický Cibula Fest 2026 v hodnotě 4666 korun jsou připraveny, jsou to plnohodnotné třídenní vstupenky.

0: musíte používat odpovědi typu ano, ne. A v odpovědích musí být jináčí slovíčka, než jsou v těch otázkách. Tak co, připraveni získat další fantastickou cenu v soutěži Dejte si pozor na jazyk? Doufám, že máte připraveny mobilní telefony nebo dokonce i pevné linky. Už za chvíličku aktivujeme telefonní linku k nám sem do studia. Tedy linku 518 345 678. Pokud jste v posledních 30 dnech na rádiu nic nevyhráli, zkuste to právě teď. Budeme vám držet pěsti. Ptáme se, koho pak máme na lince. Dobré ráno, Tutkoša. Zdravíme ho. Linka tedy v tuto chvíli volná. Kdo pak bude další? Pán na holení. Dobré ráno komu?
1: Dobré ráno, tady Tomáš Zadanína.
0: Nazdar Tome, jak se máme po ránu?
1: Ale tak je to dobrý, sluníčko svítí, konečně bude krásné teplé počasí, tak už se těším.
0: A člověče, ty mluvíš, jak kdybys měl dneska volno, že bys si z toho sluníčka užíval?
1: Ne, jsem v práci, já řeším tady nějaké problematiky, takže tohle je příjemný teď.
0: Víš co, ale budeme řešit taky takovou problematiku soutěže Dejte si pozor na jazyk. Předpokládám, že naše pravidla znáš.
1: Samozřejmě, ano.
0: Super. Tak my ti budeme držet pěsti, soustřeď se, startujeme právě v Číle. Je dneska úterý?
1: No, mohlo by to tak být.
0: Jakože je úterý dneska, jo?
1: Tak určitě.
0: Slavíš dneska narozeniny?
1: Nikoliv.
0: A
1: dnes narozeniny nemám.
0: Aha. A zítra?
1: Zítra narozeniny tež nemám.
0: Ale už máme počasové milimitu, čověče, my jsme se do toho dneska trošičku zamotali.
1: Zamotali.
0: Nemůžu to uznat.
1: Pohodě.
0: Snad někdy příště, měj se hezky.
1: Taky, díky.
0: Ahoj, čau. Tak samozřejmě to nás naštve, že? Ale náš posluchač to samozřejmě bral sportovně. Tak je to jenom hra, i když ta cena je více než lákavá. Tak zase zítra soutěž Dejte si pozor na jazyk a ve hře vstupenky na Cibula Fest 2026.
2: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.

0: motorizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: rádi dnes tady v úterý 16.6. Nechybělo v ranní zděrády chraní téma, nechybí ani teď. Dneska jsme se v ranním tématu ptali, zda si vzpomínáte, jakáže významná událost se stala v roce vašeho narození. Víme, že každý rok něco přinesl, co se zapsalo do historie. Někdo přišel na svět třeba v roce, kdy člověk přistál na měsíci, jiný v době, kdy se rozšířil internet, vznikl slavný film nebo se odehrál velký sportovní úspěch. Tak kdo nám napsal, kdo se podělil o svůj letopočet a zajímavost, která ho provází?
1: Napsala Jarmila, narodil se Bruce Willis a uskutečnila se první celostátní spartakiáda na Strahově. Jarmila, přeje krásný den, mi tady
0: výrazný
1: taky.
0: Den,
1: ne? No, samozřejmě.
0: No, co Jirka? Totož musel jsem se optat AI, jelikož mám ten rok nějak ve tmě. V podstatě kromě mého narození stojí za zmínku, že byl do kin uveden kultovní film Predátor s Arnoldem.
1: Laďka napsala rok 1971, u nás byly první volby po roce 1968 a byl uveden na trh první mikroprocesor na světě Intel 4004.
0: No i Karel se narodil ve velmi významném roku, protože píše na Facebooku rádi k ranímu tématu, že poprvé do strun hrávala Metallica a vznikl MS-DOS. Karle, taky už něco pamatujete, že? Ale moc děkujeme, jste se zapojil do dnešního ranního tématu. Ano, jasně, věk je jen číslo. Tak díky vám všem, co jste se v úterý 16. června podělili o svůj datum narození a přidali jste k tomu ještě nějakou významnou událost, která se zapsala do historie. Teď 9 minut před 9. posíláme Rianu.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Dneska úterý 16. června, stále ještě z ranní jízdy rádiích, po deváté, tady s námi budou Benassi Bros. Song Blízko nabídne Poetika. A blízko bude i Bruno Mars. Teď jako další čerstvé jihomoravské zprávy, které zamíří i do Zlínského kraje, jež rekordně investoval. Už za chviličku tady další hity pro dobrou náladu. Nabídneme i aktuální předpověď počasí. Pomalinku, ale jistě se nám začíná oteplovat. Meteorologové dnes slibují letní teploty. A tak se určitě víc než kdy jindy bude hodit soutěž o klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6. až 18. hodinou hit Žijeme len raz od Ega. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518-345-678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
3: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
4: Chcete mít jistotu a udělat něco pro své zdraví? Přijďte ve středu 17. června od 13 do 18 hodin k mobilní testovací sanitce na hlavní křižovatku v Hodoníně. Čeká vás rychlé, anonymní a bezplatné testování na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C bez objednání, bez čekání s výsledky do několika minut. Akci pořádá nemocnice TGM Hodonín ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za finanční podpory města Hodonína. Prevence je důležitá. Přijďte, máte to ve svých rukou.
5: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Hezké červnové úterý, máme minutu po deváté. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 65 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
11: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
12: Téměř 200 nových policistů složili slib v Brně a Zlínský kraj rekordně investoval a skončil ve schodku přes miliardu korun. Policii v Jihomoravském kraji posílí 194 nových policistek a policistů. Služební slib složili při oslavách dne policie na brněnském náměstí Svobody. Po dokončení odborné přípravy nastoupí na útvary po celém kraji, včetně Brna. Noví policisté mají pomoci například při řešení kriminality, dopravních nehod i dohledu nad veřejným pořádkem. Zlínský kraj hospodařil loni se schodkem přes miliardu korun. Ten způsobil hlavně rekordní objem investic. Na ty hejtmanství uvolnilo historicky nejvyšší sumu 3,45 miliardy korun. Nejvíce peněz putovalo do školství, dopravy, zdravotnictví a sociálních služeb. Významné peníze zaměřily také do krajské nemocnice Tomáše Bati. Přestože kraj hospodařil se schodkem, jeho zadlužení se meziročně snížilo o 186 milionů.
11: Rádio Jih.
13: počasí.
10: Čekají nás letní teploty dnes až 25 stupňů Celsia, alespoň v Jihomoravském maximálně 24 stupňů, ve Zlínském kraji k tomu dopoledne jen malá oblačnost, odpoledne bude od západu přibývat oblačnost a postupně čekají meteorologové oblačno až zataženo. Večer se může ojediněle vyskytnout občasný déšť nebo nějaká ta přeháňka. Aktuálně ve Zlíně 15 po 17 stupních Celsia, ve Velkoši, Bulharech a Bučovicích.
14: Využijte odprodej elektromobilů Volkswagen ID za zvýhodněné ceny. Předprodej nového ID 3 Neo zahájen. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
15: Rádio Jih, doprava.
10: Na trase Hodonín Veselí nad Moravou před Vnorovy se srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Počítejte s možným nárazovým zdržením. Šťastnou úterní cestu.

0: 11 minut po 9. Magic a Rock. Za chvíličku Poetika blízko a velmi blízko mne je Verča. Ahoj.
1: Ahoj. Taky musíš všechno prásknout.
0: Ano, že? Před námi další takové magické datum. Už jsme to říkali v ranní jízdě 16.6.2026. Mám pocit, že 6.6.2026 jsem někde četl na internetu, že se mnozí jako brali, že pro nich jako taky magické datum dokonce na některých radnicích i odříkali, že už nebylo místo, nebyl flek.
1: Já mám hlavně pocit, že jsem ti to ten týden říkala, že v sobotu bude spousta svadb, protože je to krásné datum.
0: Ano, potvrzuji, říkala jsi to. Chceš za to děkuju. Diplom, nebo jako co?
1: Chci, no, chci, dáš mi ho.
0: No snad jasné, ne? To tak bude, no.
1: No jasné, no jasné.
0: No ale teď trošičku vstoupíme na zelený pažit. Mistrovství světa ve fotbale 2026 ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku. Víme, se hraje od 11. června až do 19. července. Poprvé v historii na šampionátu vystoupí 48 národních týmů. Po jejich letech taky Česká republika, zatím se teda nedařilo, tak, ale uvidíme, jako co bude dál. Ovšem bacha, já si myslím, že letošní mistrovství světa roku 2026 se zapíše do historie, protože jestli ti něco říká jméno Eliza Angela de Souza, známá jako Vo Bahibiana.
1: Jasný.
0: Jo?
1: No,
0: tak úplně. Ona teďkom dala v podstatě na sociální sítě jednu hodně netradiční fotbalovou předpověď, o které bude za pár minut na rádiu jich řeč.
1: Aha.
0: A jestli fakt znáš Eliza Gendu de Souzu, známo jako Vo Habianu, tak asi tušíš, odkud vytrvané.
1: Úplně mám v tom jasno.
0: Protože ona Eliza Genda de Souza. To řekl po třetí Vo Bahamiam, možná po každé jinak. Bože s takým jménem. No ale nabídeme za chviličku tu hodně netradiční fotbalovou předpověď.
2: Přijďte na show nejlepších jezdců světa na motorových surfech v gladiátorském stylu. V sobotu 20. června u jezu v Hodoníně. www.motosurfgladiators.com.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 20 minut po 9. hodině na jihu řeč o hodně netradiční fotbalové předpovědi. Vlastně už teďkom, kdo před pár minutkama poslouchal Rádio Jih, nemůže říct, že nezná brazilskou věštkyni Elisa Gelu de Souza, známou jako Vo Bahiana.
1: Ta tvrdí,
0: dámy a pánové, že se jí zdál sen o obřím UFO, které má během zápasu Brazílie se Skotskem na mistrovství světa letošním přiletět nad stadion. Podle její vize by mimozemšťané mohli unést hráče, dokonce i fanoušky, a zmizet by mělo více než 700 lidí. Na sociálních sítích její tvrzení vyvolalo obrovský rozruch, protože jí sledují miliony lidí po celém světě. Je ale dobré dodat, že nejde o žádnou ověřenou informaci, ale pouze o její osobní vizi založenou na snu.
1: Ježiš, tak to směl pravdu, že se to zapíše do historie.
0: No to teda určitě. Ať už se to stane, nebo se to nestane.
1: Já si připadám, nevěřte.
0: No, dozvíme se na konci pořadu. Díval jsem se 25.6. se to hraje. Skotsko-Brazílie.
1: Jo.
0: Takže 25.6. možná uvidíme další. Ono už tomu dneska neříkají UFO, jako neidentifikovatelný létající efekt, ale už je to nějaký ten jev.
1: Aha. Neidentifikovatelný
0: létající jev. Ne, já si přesně nespomenu. Teď jsem zrovna dočetl tu knížku, jak se ti říkal tomu UFO. UAP se to jmenuje. UAP. No tak uvidíme, necháme se překvapit. Očekávám, že toho využije nějaká ta sásková kancelář a vypíše třeba na to i nějakou sásku. Kdyby směla.
1: No.
0: Já vím, že teď si to děláme všichni prču. Jako.
1: No.
0: Ale ta Giselda, nebo jak se jmenovala, nebo jmenuje Elisa Gelade Souza, už Barso jako se jí podařilo, i když bylo to takové docela šarlatánské, jak to taky jinak od věštkyně očekávat, že? Ale kdyby jsi měla vsadit,
1: no.
0: Na co by jsi vsadila? Přiletí to obří UFO? Ano, anebo ne? Ano, tak děkujeme ti za odpověď, nám to naprosto jasné.
1: Já si myslím, že možná teď zařídila tady tomu zápasu jako brutální sledovanost.
0: Vidíš to, člověče? Jestli ona náhodou není s těma nějakým způsobem jako spjata.
1: No.
0: To by docela mohlo... Vidíš to?
1: A.
0: Ženská to zase musela rozřešit.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: dneska letních takových dobrých 25 stupňů Celsia. Nadcházející dny bude ještě teplejš, tak vám dodáme další osvěžující hity pro dobrou náladu. A za chviličku Vladis a Nikol, žijem pre moment.
1: Yes. No a já mám trošku obavy, že tím, co za chvilku tady řeknu, takže dneska jako bude spousta lidí psát a volat, tyjo, jak jsme na tom dobrý, jako je to vzájemné, protože vědci zjistili, že polovina přátelství tak vzájemná není, jak jsme si mysleli, nebo aha, jak si myslíme často.
0: Ale je to názor vědců.
1: No, ale oni dělali nějaký jako průzkum.
0: A lidi dostali pravdomluvné sérum, tak jim řekli pravdu, jo?
1: Jistě.
0: A my se jej za pár minut dozvíme.
2: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.

0: mrkněte na web www.vašepomlčka.cz.
1: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. The Sweet zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Speciální host Precedence. Vstupenky se slevou v síti Ticketportál jen do 30. června.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
6: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: nám to utíkají dnes úterý 16. června, minutku po 9:45 Night k zákličku Jessie J a B.O.B. a Price Tag.
1: No a jak jsme slíbili, tak tady máme zprávu.
0: Počkej, jak jsme slíbili, jak slíbila jsi.
1: A ty jsi taky určitě slíbil.
0: Ne.
1: Tak já jsem slíbila, no. A mám tady zprávu ze světa psychologie. Možná to trošku zamíchá kamarádskýma vztahama, ale tak třeba ne. No každopádně vědci zjistili, že naprostá většina lidí předpokládá, že jejich přátelství jsou vzájemná. Takže jakoby já považuji za kamaráda tebe, ty považuješ za kamaráda mě.
0: Hezké takové přiznání, živě.
1: No, že jo. No, jenomže ta realita je jiná.
0: Vidíte, prosím, je to prostě tady.
1: Protože ve skutečnosti je vzájemná jenom přibližně polovina přátelství. No tak ale teda Lukáši, tak v tom případě tady tu statistiku, tady to je kvůli tobě.
0: Ale to jsem měl říct
1: No ne, tak jestli je to u nás jakoby polovzájemné, tak to je určitě z tvojí strany. No, tak
0: teď už jsem se v tom úplně ztratil, já doufám, že naši posluchači ne.
1: No ne, tak prostě, ale že se může stát, že ty někoho považuješ třeba za nejlepšího kamaráda a jakože on tebe ne, a nebo naopak třeba tebe někdo považuje za nejlepšího kamaráda a ty o tom nemáš jakože ani tušení. A oni to dělali nějakou analýzu prostě tisíců lidí. No a i pro ty vědce sami říkali, že i pro ně samotné to bylo jako překvapivé.
0: Takže možná bychom překvapení, vědci musíme být překvapení i my.
1: No ano, že možná bychom si měli udělat nějakou to inventuru v přátelství, no.
0: Takže zvedneš teď trubku, zvedneš telefon a zavoláš ty, prosím tě, Karle, jsi teda jako můj nejlepší kamarád, jako jo?
1: No.
0: A to víš, že jo. A za chvilku Karlovi zavolá někdo jinačí a že teda ty jsi ten můj nejlepší kamarád. Ano, já jsem to si teďkom řekl Verun, ale aj ty jsi.
1: Ale třeba můžeš být nejlepší kamarád víc lidí, proč jako ne?
0: Tak nejlepší je nejlepší. První místo je taky jenom jednou. Stejně jak druhé nebo třetí, ne?
1: Tak já nevím.
0: A, tak dumaj na to.
1: Du.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

odpoledne, přijem se Eteru Rádia Jich a pojďme si rovnou dát ukázku další muziky, která nám bude zpříjemňovat tentokrát 10. hodinu. Na playlistu třeba Kaskáda s hitem Boy You Turn Me. Robert Miles přidá song One and One. No a kapela Miraj zase novinku Malinový syrup. No a Kyox si vezme úvěr na novou hasičskou zbrojnici, tak například o tom budou dnešní humoravské zprávy Rádia Jich.

Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: Sega. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518-345-678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše. Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
1: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
0: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
2: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
3: Mkeleva Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Cristoval, Mikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Mišík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
4: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
5: Mastrakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
6: Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, udržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
7: Ahoj, zdraví vás Harley a zveme vás na Ferby Fest, který proběhne 27. června od 13 hodin v areálu Křástelka ve Velkých Mílovicích. Uvidíte a uslyšíte Gatecrasher, Zoči Voči, Civilní obranu, Alkehol, Tublatanku a Harley. Vstupenky zakoupíte v síti SMS Ticket. Takže 27. června na Ferby Festu.
8: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
10: I 2:10 přejem z rádia jejich krásné dopoledne.
11: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 65 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Kyjov si vezme úvěr na novou hasičskou zbrojnici a Zlínský kraj podpoří vzdělávání zdravotnických záchranářů. Kyjovští zastupitelé schválili uzavření úvěrového rámce ve výši 70 milionů korun. Peníze mají především financovat výstavbu nové hasičské zbrojnice pro jednotku dobrovolných hasičů, včetně zázemí pro hasičský sport a víceúčelového hřiště. Město ale může část prostředků využít také na další investiční projekty. Úvěr má pomoci zajistit financování plánovaných rozvojových akcí bez jejich odkládání. Zlínský kraj schválil další podporu studijního programu zdravotnické záchranářství na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V příštím akademickém roce poskytne na jeho fungování 5 milionů 100 tisíc korun, letos šlo o více než 3 miliony. Důvodem navýšení je rozšíření programu, ve kterém bude studovat celkem 50 studentů ve dvou ročnících. Kraj tak reaguje na dlouhodobý nedostatek zdravotnických záchranářů v regionu. Vedení Zlínského kraje zároveň jedná se státem, aby financování programu od příštího roku převzal státní rozpočet.
12: Rádio Jih.
14: počasí.
10: Během dopoledne ještě malá oblačnost, během odpoledne nám ji bude ale postupně přibývat a postupně očekáváme oblačno až zataženo. Večer se může ojediněle objevit taky občasný déšť a nebo přehánky, no a teploty 22 až 25 stupňů v Jihomoravském a 21 až 24 ve Zlínském kraji. V tuto chvíli Šlapanice a Klobouky u Brna hlásí 15 stupňů a Dambořice i Veselí nad Moravou po 16.
15: Využijte odprodej elektromobilů Volkswagen ID za zvýhodněné ceny. Předprodej nového ID3 Neo zahájen. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
14: Rádio Jih, doprava.
10: A míříme taky na cestu.

počítejte ale s omezením. Na Brněnsku mezi Rajhradem a Židlochovicemi ve Vojkovicích se srazilo osobní auto s nákladním, jeden pruh je neprůjezdný, zdržení je minimální a připomínáme, že na příjezdu do Uherského Hradiště na úrovni Kunovic směrem od Uherského Brodu se srazilo osobní auto s dodávkou. Částečně tam blokují provoz, ale kolona se netvoří. Tak s tím počítejte, buďte opatrní, ať už trčíte kamkoliv, mějte

0: rádia jí přejeme hezké dopoledne. O další hudební zpříjemnění se postarají Kaskáda a Pekař. No a po nich se vydáme do Brna. Jelikož v Brně čekala žena na noční tramvaj opravdu jako netradičně. Čím si toto noční čekání zkracovala, si prozradíme tady u nás na rádiu jich už za pár minut. Tak si na to počkejte, no a teď už Kaskáda a hit Boy You Turn Me.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Posloucháte Rádio Jih, máme úterý 10 hodin a 18 minut, no a my teď míříme do Brna. Jelikož strážníci v brněnských Žabovřeskách řešili včera v noci takový neobvyklý případ. Pracovníci brněnských komunikací si všimli 36-leté ženy, která se i se svým psem pohybovala v tramvajovém tunelu. No a protože měli strach o její bezpečí, tak přivolali městskou policii. Hlídka ji našla kolem půlnoci u kolejiště a odvedla ji do bezpečí, no ale žena jim vysvětlila, že čeká na noční spoj a čas si krátí sbírání.

0: kvůli porušení zákona o drahách a ženu nakonec hlídka doprovodila na nejbližší zastávku, odkud odjela domů. No a paní si po té cestě domů určitě říkala, že za dobrotu na žebrotu. Ale ne, tak sbírání odpadků je určitě prospěšná věc, i když teda neodhazování by bylo ještě prospěšnější. No každopádně, když už je sbíráme, tak ne na místech nebezpečných. No a teď už na rádiu Jich, Robert Miles a song One and One.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

0: Už za malý moment nás čeká další trojka hitů pro dobrou úterní náladu. No a taky se společně vydáme do Zlínského kraje. Věděli jste, že odkaz Tomáše Bati táhne do Zlínského kraje čím dál víc lidí a my si za chvilku na rádiích prozradíme, která baťovská místa lámou návštěvnické rekordy. Tak zůstaňte s námi a mějte hezké dopoledne.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
0: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme každý den o dva poukazy na dobrodružnou exkurzi přímo do úlu od včelařství Balaštík z Mutěnic. Ochutnejte med přímo z plástve. Více informací a e-shop plný úžasných medových produktů na včelařstvíbalaštík.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hi, hi, a jedu! Hi Bike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
4: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
5: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
6: Připravit? Pozor! Start! V sobotu 27. června ožije Kobylí nejen cyklistickým závodem Vinařská 50, ale i hudbou a skvělou atmosférou. Od 16 hodin startuje Vinařská 50 Fest, hudební festival přímo v centru dění. Vystoupí Mechanic, Mackie Tribute, Highland, AC/CZ, Top AC/DC Tribute Show a chybět nebude ani afterparty s DJem Pepem. Více informací a vstupenky najdete na webu Vinařská 50 Fest.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 98

0: že trávíte úterní dopoledne s Rádiem Mich, Rádiem Jižní Moravy. No a když se řekne Baťa, tak většina lidí si vybaví slavnou obuvnickou firmu, jenomže ve Zlínském kraji je to dneska i velké turistické lákadlo. Loni navštívilo baťovské památky, muzea a další taková zajímavá místa přes 360 tisíc lidí, což je asi o třetinu víc než o rok dřív. Velký zájem je třeba o památník Tomáše Bati, Baťův mrakodrap a nebo vilu Tomáše Bati, kde jsou komentované prohlídky vyprodané na několik měsíců dopředu. Rostou ale taky návštěvy muzea Jihovýchodní Moravy a nebo akcí v areálu 1415 Baťova institutu. No a chystá se proto taky novinka, takzvaný Baťapás, který návštěvníkům nabídne zvýhodněné vstupy do více baťovských, takových jako atraktivních míst po celém regionu. Takže pokud patříte mezi takovéto baťovské nadšence, tak se vám takový baťapás určitě bude hodit. No a hodit se nám při úterním dopolední bude taky další muzika a jste na rádiu jich už za okamžik třeba kapela Krištof a jejich Hollywood. Hezké dopoledne.
1: Největší open air akce na

0: roku. Euphoria Party se koná v pátek 19. června v Kyjově. Začátek je v 8 večer v areálu bývalé mlékárny. Čeká vás obrovská stage, špičkový zvuk, světelná show, skvělý bar a 5 DJů. Za mixem to rozbalí DJ Andrew Melk, PM DJs a DJ z Giblo. Přijďte zažít noc, na kterou budete dlouho vzpomínat. Vinařství Šato Valtice vás srdečně zve v sobotu 20. června na putování po sklepích. Na 6 degustačních stanovištích ve Valticích si vychutnáte skvělá valtická vína a připraveny budou také zábavné aktivity o ceny, včetně kola štěstí. Vstup na akci je zdarma. Občanské sdružení Kunovian a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovske-leto.cz. Myslivecké sdružení Vlast Ježov zve 19. a 20. června na tradiční zvěřinové hody. Oba dny začátek již v 11 hodin. Jídla pouze do vyprodání zásob. Těšit se můžete na speciality z dančího, kančího a jeleního masa. Více o zvěřinových hodech v Ježově na Facebooku Obora Ježov.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Veronika Vrostánou přeje od mikrofonu rádia hezké úterý. Zdravíme do prací, domovů, aut, na zahrádky, no a všude, všude tam, kde nás ladíte. A budeme i po 11. posílat další várku muziky. Z té se můžeme těšit třeba na rok se tady Joyride. Sombr přidá hit Back to Friends.
1: Dívám se do slovníku a zkouším zahrát lejsen.
0: Petr Indra přidá úterního moravské zprávy rádia jich a v nich info třeba o tom, že hodonínský úřad obhájil ocenění za vstřícnost kovčanů.
2: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
3: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Mega.
2: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun.
3: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
3: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Více na www.radiojih.cz.
4: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
5: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
6: Farma Lang zahajuje samozběr česneku ve Velkých Bílovicích. Od 20. června za příznivého počasí, každý den od 7 do 19 hodin. Všechna pole značená z Velkých Bílovic. Cena jako loni 90 korun za kilo. Info na Facebooku Farma Lang.
7: Stavíte nebo rekonstruujete? Uvažujete o nových garážových vratech? Zbytečně nepřeplácejte. U Okna Macek je pořídíte vždy levněji. Garážová vrata zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme. Se zárukou až 10 let. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.
8: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
9: Aktuální zpráva. Hazardních her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
12: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odklad.
13: Ekokom.
0: Máme 11 hodin a z rádia jich přejeme krásné úterý.
14: Kovošrot Bílá. Výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 65 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
13: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
15: Hodonínský úřad obhájil ocenění za vstřícnost k občanům a Zlínský kraj chystá vlastní výzkumnou instituci. Městský úřad Hodonín získal v soutěži Přívětivý úřad třetí místo mezi úřady v Jihomoravském kraji. Ocenění převzal zástupce města při slavnostním vyhlášení v pražském Klementinu. Soutěž hodnotí například dostupnost služeb, digitalizaci, komunikaci s veřejností nebo připravenost na krizové situace. Do letošního ročníku se zapojilo 104 úřadů z celé republiky. Zastupitelé Zlínského kraje schválili záměr založit veřejnou výzkumnou instituci, která by měla vzniknout od příštího roku. Nová organizace má podporovat vědeckou činnost a rozvoj odborní přímo v regionu. Podle hitmana Radima Holiše by instituce mohla snáze získávat granty na výzkum než současné organizace kraje. Pod její střechou by se měla propojit různá vědecká a odborná zaměření. V následujících měsících kraj rozhodne o financování sídla i personálním obsazení nové instituce.
13: Rádio Jih. Počasí.
0: Během dopoledne ještě malá oblačnost, během odpoledne nám ji bude ale postupně přibývat a očekáváme oblačno až zataženo. Večer se může ojediněle objevit taky občasný déšť anebo přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů v Jihomoravském a 21 až 24 stupňů ve Zlínském kraji. No a aktuálně Louká Břesovice hlásí 17, Uherské Hradiště 18 a Podivín 19 stupňů Celsia.
16: Využijte od prodej elektromobilů Volkswagen ID za zvýhodněné ceny. Předprodej nového ID3 Neo zahájen. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
13: Rádio Jih, doprava.
0: Jsme s vámi taky na

0: dvojka interpretů téhle hodinky za náma, další nás čekají samozřejmě už za okamžik. No ale teď jedna taková otázka. Na brněnském nádraží to spousta z nás zná. Takže, co vidíte jako první, když přijedete do Brna vlakem? No ať už byla vaše odpověď jakákoliv, tak podle nové petice rozhodně nevidíte prostor, který by odpovídal druhému největšímu městu v republice. Takže se v Brně teď rozjíždí debata o tom, jestli by před hlavním nádražím neměla vzniknout pěší zóna. A my si k tomu detaily povíme na rádiu jich už za pár chvil. Do té doby hezké dopoledne.
1: Přijďte na show nejlepších jezdců světa na motorových surfech v gladiátorském stylu. V sobotu 20. června u jezu v Hodoníně. www.motosurfgladiators.com. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Get your sexy on.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jich.

0: 14 minut ladíte rádio Jižní Moravy. No a my teď míříme do naší humoravské metropole. Jelikož prostor před brněnským hlavním nádražím by se v budoucnu mohl výrazně změnit. Hnutí Zalužánky spustilo petici, která chce omezit průjezd aut a vytvořit tam pěší zónu. Podle autorů petice dneska před nádraží neodpovídá významu místa, kterým každý den projdou 10 000 lidí. Chtějí proto otevřít debatu o tom, jak má vypadat moderní, bezpečný a důstojný vstup do města. Petice zároveň volá po dokončení rekonstrukce podchodu, no a vlastně po celkové proměně prostoru před nádražím. Do této debaty nebo diskuze se mají v dalších měsících zapojit taky dopravní odborníci, architekti, urbanisté a dokonce i veřejnost. Hnutí zdůrazňuje, že jde zatím o první krok a cílem je připravit konkrétní návrhy, jak by mohlo před nádraží v budoucnu vypadat. Takže jsme na úplném startu. Ve fázi návrhu, nápadu a příprav zatím se nic nepřestavuje, nebuduje, ale to nevadí. Už to, že se to začalo řešit, je zase krok dopředu. Takže my přejeme hodně štěstí z Rádia Jih. A nejenom do Brna posíláme teď k Sidla X.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
1: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.

0: práce za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Agrotec a zcela nová Kia K4 Sportwagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz.

0: úterý 11 hodin a 43 minut. No a to znamená, že je čas si zase zapátrat po tom, odkud se vzalo nějaké naše rčení, slovo nebo zvyk. Tak jdeme na to.
1: Odkud se vzalo?
2: Odkud se vzalo?
1: S Veronikou Brosteanu objevujeme historii vzniku slov, rčení i zvyků.
2: Právě teď na Rádiu Jih.
0: Dneska se podíváme na něco, co možná stálo i za vzestupem vikingů, a to je alkohol. Říkáme totiž často o člověku, který hodně pije alkohol, že pije jako Dán. No ale proč zrovna Dán? No někteří historici upozorňují, že rozvoj civilizací bývá často spojený právě s výrobou alkoholických nápojů a ve středověké Skandinávii to platilo dvojnásob. Vikingové byli známí svou zálibou v pití, kterou už

0: V prvním století popsal římský historik Tacitus. Ten si všiml, že při hostinách nejenom hodovali a pili, ale taky uzavírali manželství, vybírali náčelníky anebo rozhodovali o válce a míru. Nejčastějším nápojem vikingů bylo pivo. Pila ho prakticky celá společnost a pozor, nebylo výjimkou ani u dětí. Víno se v severských podmínkách nedařilo pěstovat a destilované lihoviny tehdy ještě neznali. Výjimečné postavení měla ještě medovina, která byla považovaná za nápoj hrdinů a používala se hlavně při slavnostních a obřadních příležitostech. Pivo ale hrálo roli důležitou, a to i při svátcích a oslavách. No a některé slavnosti dokonce trvaly tak dlouho, dokud se nevypilo všechno připravené pivo. A protože jeho výroba byla náročná, tak se objevují v severských ságách i příběhy o zázracích, které měly pomoct, aby se várka povedla. Takže, jak je vidět, pro vikingy nebylo pivo jenom obyčejným nápojem, ale důležitou součástí každodenního života i celé jejich kultury. A taková zajímavost nakonec, která možná taky souvisí s tím, že říkáme pije jak Dán. Dánština má údajně ze všech jazyků nejvíc výrazů pro opilost.
1: Odkud se vzalo? Odkud se vzalo? S Veronikou Brosteanu objevujeme historii vzniku různých slov, rčení i zvyků. Věci, nad kterými se možná

0: Vašich. Díky, že zůstáváte s námi. Pokud zrovna obědváte, tak taky dobrou chuť. A pojďme na hudební menu Rádia Jih. Po 12. hodině čeká nás například Slavíček Pokáč a jejich Zákaz přiblížení. Coldplay přidají song Viva La Vida. A zpěvačka Taylor Swift zase hit The Fade of Ophelia. Přidá čerstvé jihomoravské zprávy Rádia Jih a v nich se dozvíme třeba to, že Zlínský kraj podpoří vzdělávání zdravotnických záchranářů.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
3: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
3: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Chcete mít jistotu a udělat něco pro své zdraví? Přijďte ve středu 17. června od 13 do 18 hodin k mobilní testovací sanitce na hlavní křižovatku v Hodoníně. Čeká vás rychlé, anonymní a bezplatné testování na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C bez objednání, bez čekání s výsledky do několika minut. Akci pořádá nemocnice TGM Hodonín ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za finanční podpory města Hodonína. Prevence je důležitá. Přijďte, máte to ve svých rukou.
2: Sháníte okna, dveře nebo vrata? Přijďte si k nám vybrat. Okna Macek. Největší výběr oken, dveří i vrat za ty nejlepší ceny a se zárukou až 10 let. Zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.
3: www.oknamacek.cz.
4: Autoškola Šťastná Hodonín otevírá nový kurz pro skupinu řidičského oprávnění B. Zahájení kurzu se bude konat ve středu 24. června v 15.30 v učebně autoškoly na adrese Anenská 7 v Hodoníně. Čeká vás výuka pod vedením zkušené instruktorky. A dobrá zpráva, prázdninový kurz skupiny B můžete získat už od 17 000 korun. Přihlásit se můžete jednoduše online na webu. Webových stránkách www.autoškola-hodonimsko.com. Pro více informací volejte 518 341 600.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
8: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
10: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
11: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
12: Z rádia jich přijem dobrou chuť, za 2 minuty bude 12.
13: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 65 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
14: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
15: Kyjov si vezme úvěr na novou hasičskou zbrojnici a Zlínský kraj podpoří vzdělávání zdravotnických záchranářů. Kyjovští zastupitelé schválili uzavření úvěrového rámce ve výši 70 milionů korun. Peníze mají především financovat výstavbu nové hasičské zbrojnice pro jednotku dobrovolných hasičů, včetně zázemí pro hasičský sport a víceúčelového hřiště. Město ale může část prostředků využít také na další investiční projekty. Úvěr má pomoci zajistit financování plánovaných rozvojových akcí bez jejich odkládání. Zlínský kraj schválil další podporu studijního programu zdravotnické záchranářství na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V příštím akademickém roce poskytne na jeho fungování 5 milionů 100 tisíc korun. Letos šlo o více než 3 miliony. Důvodem navýšení je rozšíření programu, ve kterém bude nově studovat celkem 50 studentů ve 2 ročnících. Zlínský kraj tak reaguje na dlouhodobý nedostatek zdravotnických záchranářů v regionu. Vedení kraje zároveň jedná se státem, aby financování programu od příštího roku převzal státní rozpočet.
14: Rádio
3: počasí.
12: V počátku odpoledne ještě polojasno, postupně nám ale bude přibývat oblačnosti, a to až na oblačnou nebo zataženou oblohu. Večer se může ojediněle vyskytnout slabý déšť anebo přehánky. Teploty v Jihomoravském kraji 22 až 25 a ve Zlínském 21 až 24 stupňů Celsia. No a jak jsme na tom na venkovních teploměrech v tuto chvíli? Otrokovice, Milotice i Kyjov měří 19 stupňů a 21 máte v Mikulově.
16: Využijte odprodej elektromobilů Volkswagen ID za zvýhodněné ceny. Předprodej nového ID3 Neo zahájen. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
14: Rádio Jih, doprava.
12: Zdravíme také za

to dnešní brzké odpoledne. My si ho hudebně budeme zpříjemňovat i dál už za malý okamžik. No ale teď mi řekněte, dostaneme se někdy do bodu, kdy si fakt jako lidi přestanou sedat za volant po alkoholu?

0: dopolední, přesně 14 minut, vy posloucháte rádio Jih, díky za to. No a představte si, že ve Zlínském kraji měli policisté během jediného víkendu spoustu práce. V neděli po půlnoci tam zastavili 34-letého řidiče Audi, který nadýchal téměř 1 promile alkoholu. No jo, jenomže co, ono to nebylo poprvé, už o pár hodin dřív ho totiž kontrolovala jiná hlídka v Otrokovicích, kde měl alkoholu ještě víc, nějak přes 1 promile. Policisté ho proto na místě zajistili, no a přesně o den později narazili v Kunovicích na dalšího řidiče pod vlivem. Tentokrát 53-letý muž za volantem Octavie nadýchal víc než 2 promile alkoholu. Oba přišli o řidičský průkaz a za ohrožení pod vlivem návykové látky jim může hrozit až rok vězení, peněžitý trest a nebo zákaz řízení. A já bych jim dala všechno. Vězení, peněžitý trest a zákaz řízení, protože jinak je ta společnost bez ožralých řidičů prostě fakt jako utopie. Ale nebudeme se rozčilovat a dáme si na rádiu Jih radši další muziku. Tady je Taylor Swift a hit The Fate of Ophelia.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: si teď udělali výlet do 90. se songem Summer On, za chvilku další muzikou v staré rybičky 48 Daft Punk a Callum Scott. No a budeme mít taky jednu hezkou zprávu. Do chřibů se totiž po víc než 60 letech vrátil jeden z nejvzácnějších dravců. Kde zahnízdil a proč z něj mají ochranáři takovou radost, o tom na rádiu jich už za chviličku a za moment rybičky 48 a slibuju, že nebudu být.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Více info na www.radiojih.cz.
3: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
4: Co se tady děje?
5: To se chystá.
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
8: Ranní káva, příjemném stínu, večerní posezení, i když začne pršet.
9: To vše nabízí bioklimatická pergola z e-shopu Okna Macek. Díky naklápěcím lamelám si sami nastavíte slunce, stín i ochranu před deštěm. Moderní hliníkovou pergolu navíc snadno sestavíte sami za jediný den. Skvělá cena a doprava zdarma až k vám domů. Proměňte svou terasu v pohodlné místo pro každý den na e-shop.oknamacek.cz.
10: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. Svít zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna.
12: Speciální host Precedence.
11: Vstupenky se slevou v síti Ticketportál jen do 30. června.
13: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídíte odpad.
14: Ekokom.
15: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín.

0: to v aktuálním čase 12 hodin a 41 minut. No a míříme teď za dobrou zprávou. V Chřibech mají totiž ochranáři důvod k radosti. Nedaleko vodní nádrže Koryčany úspěšně zahnízdil kriticky ohrožený sokol stěhovavý. Pár dravců na skále Kozel odchoval 4 mláďata. No a podle odborníků je velká šance, že se sem bude vracet i v dalších letech. Sokol stěhovavý přitom v regionu naposled hnízdil před víc než 60 lety na hradě Cimburk. Jeden z nejrychlejších dravců světa, který při lovu dokáže letět rychlostí až 389 km za hodinu, by tak mohl být příběh k vidění i do budoucna. Ježíš, to je krásná zpráva, ale mě teda zaujala ta rychlost. Jakože 389 km v hodině. Ty kráso, to je crazy. A crazy je i song od kapely Simple Plan, který pošleme na celou jižní i jihovýchodní Moravu už za malý moment. Hezké odpoledne.
1: Řemeslný festival, kde můžete pracovat, to je Zachraňte stodoly. V sobotu 20. června si v Hrubé Vrbce můžete vyzkoušet výrobu kachlů, ruční opracování kamene, hliněné omítky a další řemesla. Chybět nebudou ani projišťky v kočáře, přednášky, ochotnické divadlo Lidičky, turnaj v kuličkách a míčkovi hudci. Více informací najdete na www.zachraňtestodoly.cz. Občanské sdružení Kunovian a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovske-leto.cz. V sobotu 20. června od 16 hodin ožije areál vinných sklepů pod Budama v Čejči akcí Wine and Food Fest. Čeká vás skvělé víno, dobré jídlo i pohodová atmosféra. Zahraje cymbálová muzika Vojtěška, skupina Jen and the Acoustic Band a Víťův brácha. Více informací na Facebooku Vinaři z Čejče. Žáci Purkyňova gymnázia ve Strážnici a spolek při Purkyňově gymnáziu vás srdečně zvou na představení Shakespeareovy hry Romeo a Julie. Představení se uskuteční ve čtvrtek 18. června v kulturním domě Strážničan. Dopoledne od 9 hodin a večer od 18 hodin. Vstupenky na dopolední představení zakoupíte na místě na večerní v kulturním domě Strážničan včetně rezervací.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

rozvíjeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Krásné odpoledne, blíží se nám 13. hodina, posloucháte Rádio X, za mikrofonem Veronika Brostianu, no a my si teď dáme ukázku muziky pro tu naši poslední společnou hodinku. Čeká nás Čeva tedy svým hitem Bad Dream.

0: No a napojil se taky Cyndi Lauper a 80. Girls Just Want to Have Fun. Kraj chystá vlastní výzkumnou instituci. O tom a nejen o tom budou dnešní Moravské zprávy rádia jejich podání Petra Jindry. Krásné odpoledne.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
2: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Ega.
1: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace.

0: nebo mrkněte na web www.vašepomlčka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
2: Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, udržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
3: Ferbifest 2026. Velké Bílovice, Křástelka, zahraje Tublatanka, Harley, Alkehol, Civilní obrana, Zučivoči, Gatecrasher. To je Ferbifest 2026. 27. června, Velké Bílovice, Křástelka.
4: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
5: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
6: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
7: Za necelé 3 minutky nám odbije 13. hodina a my vám z rádia jich přejeme krásné úterní odpoledne.
8: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 65 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Hodonínský úřad obhájil ocenění za vstřícnost k občanům a Zlínský kraj chystá vlastní výzkumnou instituci. Městský úřad Hodonín získal v soutěži Přívětivý úřad třetí místo mezi úřady v Jihomoravském kraji. Ocenění převzal zástupce města při slavnostním vyhlášení v pražském Klementinu. Soutěž hodnotí například dostupnost služeb, digitalizaci, komunikaci s veřejností nebo připravenost na krizové situace. Do letošního ročníku se zapojilo 104 úřadů z celé republiky. Zastupitelé Zlínského kraje schválili záměr založit veřejnou výzkumnou instituci, která by měla vzniknout od příštího roku. Nová organizace má podporovat vědeckou činnost a rozvoj odborní přímo v regionu. Podle hejtmana Radima Holiše by instituce mohla snáze získávat granty na výzkum než současné organizace kraje. Pod její střechou by se měla propojit různá vědecká a odborná zaměření. V následujících měsících kraj rozhodne o financování sídla i personálním obsazení nové instituce.
9: Rádio Jih. Počasí.
7: Zpočátku odpoledne ještě polojasno, postupně nám ale bude přibývat oblačnosti a to až na oblačnou nebo zataženou oblohu. Večer se může ojediněle vyskytnout slabý déšť a nebo přehánti, no a teploty v Jihomoravském kraji vyšplhají dneska na 22 až 25 stupňů a ve Zlínském na 21 až 24. Aktuálně Stupava měří 19, Vacenovice 20 a Hodonín i Moravská Nová Ves 21 stupňů Celsia.
11: Využijte odprodej elektromobilů Volkswagen ID za zvýhodněné ceny. Předprodej nového ID3 Neo zahájen. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
12: jich. Doprava.
7: Hezké odpoledne taky všem řidičkám a řidičům za volanty a opatrní buďte v Brně a na D2. V Brně

0: skupina Opět a Radeček před námi. No a jestli máte doma nějakou zbraň bez potřebných dokladů, tak je nejvyšší čas ji odevzdat. Na Jižní Moravě totiž už za 2 týdny končí zbraňová amnestie. No a policisté už nestačí zírat, co všechno lidi přinášejí. Nějaké ty příklady si prozradíme na vlnách rádia jich už za několik málo minut. Do té doby hezké odpoledne.
1: Přijďte na show nejlepších jezdců světa na motorových surfech v gladiátorském stylu. V sobotu 20. června u jezu v Hodoníně. www.motosurfgladiators.com. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 13. Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. No a jestli máte doma nějakou starou zbraň nebo munici bez potřebných dokladů, tak čas se krátí, zbraňová amnestie potrvá už jenom do 30. června a na Jižní Moravě během ní lidi odevzdali už 355 zbraní, téměř 21 tisíc nábojů a dalších 188 kusů munice. Policisty letos nejvíc zaujal střílející nůž z Vyškovska, což je zbraň, kterou české zákony zakazují. Odevzdané zbraně přitom nemusí automaticky propadnout státu, pokud jejich majitel splní zákonné podmínky a má potřebné zbrojní oprávnění, tak může později požádat o jejich vrácení. Zbraně nebo munici lze do konce června bez postihu, úplně bez postihu, odevzdat na kterékoliv policejní služebně. Takže pokud něco takového doma ještě vlastníte, tak šup s tím na stanici. No a teď už si pojďme užívat asi další muziku, která nás tentokrát přenese na Rádio Jih až do let 80.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: tenhle pátek hodonínský zpěvák a skladatel Tomáš Karlík, který tam pokřtí své debutové album Karlíkovi dobroty. Čeká vás večer plný autorských písní, silných melodií a taky osobních příběhů. Program odstartuje v 7 hodin písničkář Jan Stavinoha, po něm přijde na řadu koncert a křest alba a večer zakončí akustický set známých převzatých skladeb. Akce se uskuteční v Domě kultury v Hodoníně, který otevře v 6 hodin večer, takže vyražte za kulturou, pokud nic nemáte v pátek. No a teď si budeme na rádiu jich užívat další muziku. Hezké úterý!
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
0: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme každý den o 2 poukazy na dobrodružnou exkurzi přímo do úlu od včelařství Balaštík z Mutěnic. Ochutnejte med přímo z plástve. Více informací a e-shop plný úžasných medových produktů na včelařstvíbalaštík.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Připravit? Pozor! Start! V sobotu 27. června ožije Kobylí nejen cyklistickým závodem Vinařská 50, ale i hudbou a skvělou atmosférou. Od 16 hodin startuje Vinařská 50 Fest, hudební festival přímo v centru dění. Vystoupí Mechanic, Mackie Tribute, Highland, ACCZ, Top ACDC Tribute Show a chybět nebude ani afterparty s DJem Pepem. Více informací a vstupenky najdete na webu vinařská50fest.cz.
4: Farma Lang zahajuje samosběr česneku ve Velkých Bílovicích. Od 20. června za příznivého počasí, každý den od 7 do 19 hodin. Všechna pole značená z Velkých Bílovic. Cena jako loni 90 korun za kilo. Info na Facebooku Farma Lang.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. Sweet zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Speciální host Precedence. Vstupenky se slevou v síti Ticketportál jen do 30. června.

0: tady Erich a se mnou tady už taky Vojtačo.
1: Já si myslím, že dneska tady s tebou nejsem jenom já, ale že když tě tak vidím, slyším, tak máš ještě někoho v hlavě.
0: Já jich tam mám. Tam je návštěvníku. No ale mám pro tebe taky dvě slova pospátku, Ježíš, ale počkej, to nevím, jestli přečtu. Takže, můžu.
1: Takže ty nevíš, jestli to přečteš a já to mám rozluštit, jo? Děláš si srandu?
0: Ne, to není tak hrozné, no to tak hrozně vypadá. A co v pohodě. Tak dívej, takže poslouchej.
1: No já poslouchám, ale očividně se toho asi nedočkám dneska.
0: Takže, mu-te-prep. Mu-te-prep.
1: Perpetuum mobile.
0: Yes, je to tak.
1: No já jsem ani nepotřeboval to druhý,
0: no,
1: já jsem prostě dobrý.
0: Já jsem si to říkala, že
1: já
0: když
1: já jsem prostě
0: jako...
1: hvězda.
0: Ano, ano, jsi star. Vojtišku, jsi naše star, tak to tady hezky odstáruj celé odpoledne, jo?
1: Spolehni se.
0: Spolehni se.
2: Mkalova Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Kristoval, Nikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Mišík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Díky moc, že i v úterý odpoledne posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Já jsem Vojta Ošlejšek a společně si i nadále budeme užívat jenom tu nejlepší muziku. Po 14. hodině nás totiž navštíví Dr. Alban, It's My Life. Přidá se taky Miley Cyrus s hitovkou End of the World. A našim uším dopřejeme půlnoční hřích od kapely Krištof. Petr Indra k tomu všemu přidá čerstvé jihomoravské zprávy Rádia Jih, ve kterých už za malý moment prozradí podrobnosti také o tom, že povodí Moravy posílilo ochranu ryb na nových mlýnech.

0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: času. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Vistacar vám nabízí servisní šekovou knížku Škoda. Slevový program provozy Škoda starší 4 let. Informujte se o vaší šekové knížce Škoda v servisech Vistacar, Kyjov nebo Hodonín.
2: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz
3: Mastrakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská, Kyjově.
4: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
5: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
6: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
7: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
8: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
10: Zhruba minutka zbývá do 14. hodiny, společnost vám i nadále dělá Rádio Jih.
11: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 65 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Povodí Moravy posílilo ochranu ryb na Nových Mlýnech a Kyjov spouští nový ročník participativního rozpočtu. Povodí Moravy přijalo nová opatření, která mají zabránit opakování loňského úhynu ryb na Nových Mlýnech. Podnik posílil monitoring kvality vody, nasadil dron ke sledování sinic a nad jí instaloval přesnější měřící přístroje. Připravené jsou také norné stěny pro případ šíření pěny způsobené přemnožením sinic. Odborníci zároveň upozorňují, že dlouhodobé zlepšení kvality vody závisí hlavně na omezení přísunu fosforu a dalších živin do povodí Rýje. Obyvatelé Kyjova mohou od tohoto týdne až do 31. července navrhovat projekty do nového ročníku participativního rozpočtu. Město na něj vyčlenilo celkem 500 000 korun a na jeden projekt může přispět částkou od 50 do 250 tisíc. Své nápady mohou přihlásit obyvatelé Kyjova starší 15 let. Návrhy je možné podávat jednoduše prostřednictvím online formuláře na webu města. Participativní rozpočet má podpořit projekty, které zlepší život ve městě.
12: Rádio Jih.
14: počasí.
10: Zkontrolujeme taky aktuální teploty. 21 stupňů Celsia teď platí v Uherském Hradišti a Buchlovicích, 22 měří Šardice s Kobylím. Co nás v dosahu frekvencí rádia jich čeká zítra? Středa bude převážně oblačná, ráno a dopoledne však může být oblačnost lokálně menší. Očekáváme také přeháňky, během odpoledne četnější srážky a vyskytnout se může i bouřka. Večer má ale déšť opět ustoupit, stejně jako oblačnost. Bavíme se, připomínám, o zítřejší předpovědi. A nejvyšší teplotní maxima ty budou v Jihomoravském kraji na úrovni 27 stupňů, ve Zlínském na 25.
15: Využijte odprodej elektromobilů Volkswagen ID za zvýhodněné ceny. Předprodej nového ID3 Neo zahájen. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
16: Rádio Jih, doprava.
10: Jsme s vámi také na cestách, opatrní buďte na příjezdu do Frištáku směrem od Zlína. Srazil tady osobák chuderu srnku, tak na to dávejte pozor, místo je průjezdné, ale počítejte s omezením. A na dálnici D2 na 48. kilometru ve směru na Bratislavu stojí na vozovce odstavené nákladní vozidlo. Tak nohu z plynu, ať se nestane nějaká bouračka. Šťastnou cestu, ať už máte s jihem takhle při úterku namířeno kamkoliv.

0: Ve vysílání Rádia Jich si při úterním odpoledni dopřáváme song End of the World od Miley Cyrus, tím ale rozhodně nekončíme. Z muziky za moment uslyšíme taky Rihannu s Jay-Zem nebo Tobiase Topika, rovněž ale popřejeme dnešním oslavencům, podíváme se, čeho všeho je dnes den a v neposlední řadě přidáme i takové moudro právě pro dnešní den. Zůstaňte s Rádiem Jih, ať to nepropásnete.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Zbyňku, Blanka, tobě, kdo dnes slavíš svůj svátek, přejeme z rádia jich všechno nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka a hlavně takové té životní pohody. Gratulace letí naším éterem samozřejmě také tobě, kdo dnes, tedy 16. června, slavíš narozeniny. Ještě jednou všechno nejlepší.

0: Možná jste nevěděli, že dnes je den čerstvé zeleniny, den arboristů, také den fondánu a světový den tapas. Přesně před 136 lety, tedy 16. června roku 1890, se narodil známý americký komik a režisér Stan Laurel. A právě od něj si dáme takové moudro pro dnešní den. Jediné, co umím, je rozesmívat lidi. Tato jeho hláška odkazuje na to, že každý by se měl věnovat tomu, co ho baví, co má rád a hlavně, co mu jde. Každý totiž máme talent na něco jiného a není potřeba umět všechno na 1000%. Jak jsem říkal, dnes je mimo jiné den čerstvé zeleniny a právě k tomuto tématu pro vás mám jeden vtípek, tak dobře poslouchejte. Přijde okurka k doktorovi. Doktor se jí ptá, co vás trápí? A okurka mu odpoví. Pořád mám pocit, že mě někdo nakládá.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pro přesně o půl třetí odpoledne nám na rádiu jich hraje pecka s názvem Lost on You. A což je to tam, máme dál? Na playlistu Backstreet Boys, Alex Warren nebo DJ Sammy a hned jak si tuhletu trojku poslechneme, povíme si, kde se pro vás chystá velkolepý Den otců, který připadá na tuto neděli. Zůstaňte s Jihem a dozvíte se o něm úplně všechno.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: i online. www.radiojih.cz. Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
1: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
2: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
3: Stavíte nebo rekonstruujete? Scháníte nové interiérové dveře? Zbytečně nepřeplácejte. U okna Macek je pořídíte vždy levněji. Interiérové dveře zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme se zárukou 5 let. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: motorizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Agrotech a zcela nová Kia K4 Sportswagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.
3: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín 98.

0: na rádiu jich úřaduje DJ Seme se svou peckou Heaven. My ale míříme, tak jak jsem sliboval, za víkendovým programem. V Němčičkách si už teď v sobotu užijí Den otců. Od 2 hodin odpoledne na hřišti na Kříbě čeká rodiny vystoupení tatínku s dětmi, pěvecký program, malování na obličej nebo zábavná soutěž, ve které budou děti malovat své rodiče. Připravený bude také skákací hrad a závody na kolečkách pro otce s dětmi. A protože k pohodovému odpolední patří i něco dobrého, chybět nebude občerstvení, výběrová kávička ani degustační bar s vínečkem a fryzantéčkem. Prostě příjemné odpoledne na start prázdninové nálady. Takže pokud hledáte parádní rodinný program, Den otců, který se v sobotu koná v Němčiškách, je tím nejlepším možným řešením.
1: Řemeslný festival, kde můžete pracovat, to je Zachraňte stodoly. V sobotu 20. června si v Hrubé Vrbce můžete vyzkoušet výrobu kachlů, ruční opracování kamene, hliněné omítky a další řemesla. Chybět nebudou ani projížďky v kočáře, přednášky, ochotnické divadlo Lidičky, turnaj v kuličkách a míčkovi hudci. Více informací najdete na www.zachraňtestodoly.cz. Máte rádi pohyb a krásnou přírodu? Přijeďte v sobotu 20. června do Zlatnické doliny na 13. ročník běhu zdraví Zlatnickou dolinou 2026. Připravené jsou tratě na 17 a 8 kilometrů, Nordic Walking i dětský běh. Každý účastník získá medaily a těšit se můžete i na tombolu. Přijeďte si užít den plný sportu a skvělé atmosféry. www.bikearenazlatnickadolina.eu. Občanské sdružení Kunovian a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovske-leto.cz.
2: Autobazary Top Centrum Car nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Pokud končíte v práci ve 3 odpoledne, tak pro vás mám dobrou zprávu. Šichta vám končí přesně za 5 minut. Je to tak, blíží se 15. hodina a spolu s ní také další várka těch nejlepších hitů pro dobrou náladu. Mezi nimi Katy Perry, California Girls. K mikrofonu rádia jich předstoupí taky Eva Farná s novou peckou Perpetuum Mobile. A špetku své muziky přidá Olivia Dean, Man I Need. Ale ona se nám někam zatoulala, počkejte, tak holka, kde tě máme, kde tě máme? Kde tě máme? Tohle je ona, jak jsem říkal, Olivia Dean, Man I Need, to je muzika, na kterou se můžeme těšit po 15. hodině. Všechno důležité na jižní a jihovýchodní Moravě každopádně mapuje Petr Indra, který připravil další dnešní vydání jihomoravských zpráv Rádia Jih. Za malý moment se proto dozvíte také všechny podrobnosti o tom, že ve Bzenci omezila dopravu rekonstrukce plynovodu.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
2: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Ega.
1: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Tví cena www.radiojih.cz.
3: Ahoj děti! Jdeme na Cibuláčik!
4: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
5: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulent, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
4: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
6: Vidíme se na Cibuláčiku!
5: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
7: Chcete mít jistotu a udělat něco pro své zdraví? Přijďte ve středu 17. června od 13 do 18 hodin k mobilní testovací sanitce na hlavní křižovatku v Hodoníně. Čeká vás rychlé, anonymní a bezplatné testování na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C bez objednání, bez čekání s výsledky do několika minut. Akci pořádá nemocnice TGM Hodonín ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za finanční podpory města Hodonína. Prevence je důležitá. Přijďte, máte to ve svých rukou.
8: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
16: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
0: Asi 20 vteřin zbývá do 15. hodiny, díky, že posloucháte Rádio Jih.
17: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 65 korun za kilogram. www.kovošrotbila.cz.
18: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
19: Ve Bzenci omezila dopravu rekonstrukce plynovodů a ředitelství silnic a dálnic stále nespustilo radary v Buchlovských horách. Ve Bzenci začala poslední etapa rekonstrukce plynovodu v ulici Vracovská. Práce se týkají dopravně nejvytíženějšího úseku křižovatky ulic Vracovská a Tyršova. Dopravu v místě řídí semafory a řidiči musí počítat se zdržením. Podle harmonogramu mají stavební práce skončit 9. července. Radary v Buchlovských horách ani 7 měsíců po instalaci neměří rychlost a jejich spuštění zatím nemá stanovený termín. Na frekventované silnici 1/50 přitom řidiči dále unikají postihům za překračování rychlosti. Uherské Hradiště už převzalo zařízení, pořídilo potřebný software a posílilo personál pro řešení přestupků. Policie a ředitelství silnic a dálnice ale přou o to, kdo má zajistit poslední kroky k zahájení měření. Dva úsekové radary a jeden stacionární mají zvýšit bezpečnost na jednom z nejnebezpečnějších silničních úseků v celé republice.
18: Rádio Jih. Počasí.
0: Hodíme očko i na aktuální stavy teploměrů. V Brně právě teď měříte 22, ve Bzenci, Brumovicích a Modřicích 23 stupňů Celsia. Jak to v našich končinách bude s počasím zítra? Zítřek bude převážně oblačný, ráno a dopoledne ještě může být oblačnost lokálně menší. Očekáváme taky přehánky, během odpoledne četnější srážky a vyskytnout se může i bouřka. Večer bude ale déšť opět ustupovat, stejně jako oblačnost. V Jihomoravském kraji pak zítra naměříme maximálně 27 a ve Zlínském 25 stupňů Celsia.
20: Využijte odprodej elektromobilů Volkswagen ID za zvýhodněné ceny. Předprodej nového ID3 Neo zahájen. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
18: Rádio Jih. Doprava.
0: Zdravíme všechny řidiče a řidičky, opatrní, buďte na dálnici D2 na 2,5 kilometru směrem z Bratislavy do Brna. Tady se totiž v koloně srazil osobák s nákladňákem a zablokovaný je jeden jízdní pruh. Očekávejte proto narůstající kolonu, tak pevné nervy, kdo jste za volantem, nohu z plynu, ať jste opatrní nejen na sebe, ale také na ostatní účastníky silničního provozu.

0: 15 hodin a 9 minut, takový je aktuální čas, kdy nám na rádiu jich hraje a zpívá George Ezra. Můžu slíbit, že za okamžik si poslechneme taky Evču Farnou nebo Vítas a hned potom zamíříme do Břeclavy. Aktuální dávka podpory, kterou město dává svým sportovcům, je totiž fakt obrovská, což je samozřejmě skvělé. No a na jihu to podrobně rozebereme už za necelých 7 minut.
1: Přijďte na show nejlepších jezdců světa na motorových surfech v gladiátorském stylu. Sobotu 20. června u jezu v Hodoníně. www.motosurfgladiators.com.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: jižní a jihovýchodní Moravo. Tohle je pecka Teenage Dirtbag z dílny Vítas, která nás prosím pěkně zavedla až do Břeclavy. V Břeclavi totiž mají důvod k radosti tamní sportovci. Město jim finančně pomůže s cestou na významné domácí, ale i mezinárodní soutěže. Podporu získala například 14-letá armwrestlerka Kamila Čulenová, která se v říjnu představí na mistrovství světa v Indii. Už teď držíme palce. Na světový gymnastický festival ve Francii pro změnu zamíří zástupkyně břeclavského Sokola a evropskou konkurenci letos přivítají břeclavští softbolisté, kteří na přelomu června a července uspořádají mistrovství Evropy pro kategorie do 16 a do 18 let. Peníze z městských dotací ale pomohou také jiným klubům, mladí hokejisté dostanou nové vybavení, Lokomotiva Břeclav nový travní traktor a podpora zamíří také na soutěž Břeclavská páka. No je vidět, že město sází na sport nejenom na hřišti, ale celkově i v zázemí. A je to takhle při úterku moc hezká zpráva, nemám pravdu? Také na naši břeclavskou frekvenci 101,4 FM teď z jiho zdravíme a posíláme hitovku Man I Need.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Také dnes nás v odpoledním vysílání Rádia Jih čeká pravidelná soutěž Tajemný Jih, ve které celý tento týden nabízíme dva dárkové poukazy na jedinečnou exkurzi do mutinického včelařství Balaštík. Aby to bylo jasné, dva poukazy rozdáváme každý den, celkem jich tedy bude 10 a zapomeňte na nějaké obyčejné koukání přes sklo. Normálně dostanete kombinézu, včelařskou kuklu, rukavice a půjdete přímo za včelkami. No, co říkáte, kdo si to chce nechat ujít? Soutěžit budeme zhruba za půl hodinky, konkrétně hned po 16. hodině. Ještě předtím ale dostane slovo náš playlist a taky probereme zahájení koupací sezóny ve Vracově. Kdy otevře tamní koupaliště a na co nového se můžou těšit jeho návštěvníci, prozradíme na jihu ještě před 16. hodinou.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Více info na www.radiojih.cz.
3: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na TD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu TD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. TD Bike.cz.
4: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. Svík zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna.
5: Speciální host Precedence.
4: Vstupenky se slevou v síti Ticketportál jen do 30. června.
6: Ahoj, zdraví vás Arlej a jsme ve vás na Ferby Fest, který proběhne 27. června od 13 hodin v areálu Přátelka ve Velkých Mílovicích. Uvidíte a uslyšíte Gay Crasher, Zoči Voči, Civilní obranu, Alkehol, Tublatanku a Harley. Vstupenky zakoupíte v síti SMS Ticket. Takže 27. června na Ferby Festu.
7: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vím si, že vás tohle zvídne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
10: Co se tady děje?
11: To se chystá.
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
15: Ecocom.
16: Kia Sportage. Agrotec představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
17: Kia. Movement that inspires.
16: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji. agrotecauto.cz.

0: éteru rádia jich si našel cestu taky Ed Sheeran, který nás zavedl až do Vracova. A proč do Vracova? Tam totiž chystají novou koupací sezónu, která vypukne už tento čtvrtek. Návštěvníci vracovského koupaliště se letos mohou těšit na několik novinek, a to nejen pro děti. V dětském bazénku je nová nerezová skluzavka, která vyšla na 166 tisíc korun. Další novinka ta dorazí 25. června do velkého bazénu. Návštěvníci si tam užijí novou nafukovací vodní dráhu za zhruba 160 tisíc a děti potěší také zastíněné pískoviště, kde bude příjemněji i během horkých letních dnů. No a jedna neúplně hezká zpráva na závěr. Během příprav na sezónu někdo z areálu ukradl bazénový vysavač, takže město muselo pořídit nový profesionální stroj za téměř 200 tisíc korun. I tak ale koupaliště ve Vracově otevře už tento čtvrtek a pozor, první dva dny, tedy jak ve čtvrtek, tak v pátek, nabízí dětem do 15 let vstup zdarma, tak si to rozhodně nenechte ujít.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: společnými silami se prokousáváme úterním odpolednem, na rádiu jich si k tomu hrajeme skvělou muziku a samozřejmě, že v tom budeme pokračovat i po 16. hodině, která už buší na vrata. Na playlistu připraveni Atomic Kitten a Whole Again. Neochudíme vás ani o pecku Ferrari z dílny Mikolase Josefa. A o slovenskou notu se postará Káva od Heleniných očí. To bolo leto, to bola sláva. Zdraví vás Vojta Ošlejšek, za chviličku dorazí taky Petr Indra, který s sebou přinese další čerstvé jihomoravské zprávy Rádia Jih. V nich nám poví mimo jiné všechno potřebné o tom, že Kyjov spouští nový ročník participativního rozpočtu. Tak si na to rozhodně počkejte.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekord.

Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: slyšíte, volejte studio na 518-345-678.
1: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
3: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a v okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
4: Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si smyslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, udržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.

0: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
1: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
2: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
3: Cirka za půl minutky bude 16 hodin, díky, že posloucháte frekvence Rádia Jih.
4: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 65 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Povodí Moravy posílilo ochranu ryb na Nových Mlýnech a Kyjov spouští nový ročník participativního rozpočtu. Povodí Moravy přijalo nová opatření, která mají zabránit opakování loňského úhynu ryb na Nových Mlýnek. Podnik posílil monitoring kvality vody, nasadil dron ke sledování sinic a nadý instaloval přesnější měřící přístroje. Připravené jsou také norné stěny pro případ šíření pěny způsobené přemnožením sinic. Odborníci zároveň upozorňují, že dlouhodobé zlepšení kvality vody závisí hlavně na omezení přísunu fosforu a dalších živin do povodí Rýje. Obyvatelé Kyjova mohou od tohoto týdne až do 31. července navrhovat projekty do nového roční participativního rozpočtu. Město na něj vyčlenilo celkem 500 000 korun a na jeden projekt může přispět částkou od 50 do 250 tisíc. Své nápady mohou přihlásit obyvatelé Kyjova starší 15 let. Návrhy je možné podávat jednoduše prostřednictvím online formuláře na webu města. Participativní rozpočet má podpořit projekty, které zlepší život ve městě.
5: Rádio Jih. Počasí.
3: Nabízíme taky pohled na aktuální teploty. Ve Zlíně právě teď měříte 21 stupňů Celsia, Slavkov u Brna hlásí 23 a Čejč společně s Němčičkami měří 24 stupňů Celsia. Jak bude na jižní a jihovýchodní Moravě zítra? Středa bude spíš ve znamení oblačná, jen ráno a dopoledne může být obloha lokálně celkem čistá. Očekáváme taky přehánky, během odpoledne četnější srážky a vyskytnout se může i nějaká ta bouřka. Večer má ale déšť opět ustoupit, stejně jako oblačnost. Co se týče teplotních maxim, tak ty se zítra v Jihomoravském kraji vyšplhají na 27, ve Zlínském na 25 stupňů Celsia.
7: Využijte odprodej elektromobilů Volkswagen ID za zvýhodněné ceny. Předprodej nového ID 3 Neo zahájen. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
5: Rádio Jih. Doprava.
3: Jsme s vámi také na cestách na dálnici D1 mezi 162. až 168. kilometrem ve směru na Brno probíhá na krajnici čištění vozovky a to je prosím pěkně jediná taková nová v uvozovkách dopravní komplikace na našem území. Kdyby to takhle šlo na pořád, bylo by to moc fajn. Šťastnou cestu! Ano, dámy a pánové, slyšíte správně. I dnes je pro vás připravena soutěž Tajemný Jih a možnost vyhrát nezapomenutelné dobrodružství na včelnici v Mutěnicích. Máme pro vás totiž poukázky od včelařství Balaštík na parádní exkurzi pro dvě osoby. Navléknete na sebe profesionální včelařskou kombinézu, včelařskou kuklu i rukavice a postavíte se přímo vedle otevřeného úlu. Dozvíte se, jak od sebe poznat královnu, trubce a a dělnice, zjistíte, k čemu včelařům slouží nástroje jako dýmák či rozpěrák a ochutnáte čerstvý teplý med přímo z plástve, což je něco, co můj vybíravý jazyček může osobně moc doporučit. Přesně tohle vám teď úplně zdarma nabízíme na rádiu jich formou dvou poukázek, které získáte za správnou odpověď na dnešní soutěžní otázku. Tak pozorně poslouchejte. V tajemném jihu dnes pátráme potom, jak se jmenoval slavný mutěnický diskoklub, který fungoval ve zdejším kulturním domě a hlavně v devadesátkách a miléniu byl populární široko daleko. Jak se jmenovala oblíbená diskotéka v Mutěnicích? Pokud to víte, napište nám správnou odpověď buď SMS-kou nebo WhatsAppem, klasicky na telefonní číslo 606 703 889. Ještě jednou to zopáknu, 606 703 889, to je naše telefonní číslo, kam nám formou SMS či WhatsApp zpráv posíláte správné odpovědi na otázku, jak se jmenoval slavný mutěnický diskoklub, který fungoval ve zdejším kulturním domě a hlavně v devadesátkách a poté v miléniu byl populární široko daleko. Ve hře je neopakovatelný zážitek, na výherce nebo výherkyni totiž čekají dvě vstupenky na úžasnou exkurzi do mutěnického včelařství Balaštík.
8: Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889.

0: odpolední vysílání rádia jich je v plném proudu. Na playlistu nám poskakují Atomic Kitten se songem Whole Again. Teď ale musí ustoupit, protože jdeme rekapitulovat dnešní tajemný jich. Tajemný. Naše pravidelná soutěž Tajemný jich je také v plném proudu a pokud to ještě nevíte, tento týden rozdáváme poukázky od mutěnického včelařství Balaštík na dobrodružnou exkurzi pro dvě osoby. Nejlepší na tom je, že se ke včelkám dostanete doslova na dosah ruky a vyzkoušíte si, co všechno obnáší práce včelaře. Žihadel se bát nemusíte, protože na sebe dostanete včelařskou kombinézu, kuklu i rukavice. Navíc se naučíte rozeznat královnu, trubce a dělnice, zjistíte, na co včelaři používají, které své konkrétní nástroje a navíc jako bonus ochutnáte čerstvý teplý medík přímo z plástve, jako byste byli nějaký medvídek. Každopádně dvě poukázky na exkurzi do mutěnického včelařství Balaštík získáte tak, že nám pošlete správnou odpověď na naši soutěžní otázku. Tak teď pozorně poslouchejte. V tajemném jihu se vás dnes ptáme na to, jak se jmenoval slavný mutěnický diskoklub, který fungoval ve zdejším kulturním domě a hlavně v devadesátkách a miléniu byl populární široko daleko. Víte to? Já myslím, že jo. Tak nám správnou odpověď napište na číslo 606 703 889, buď SMS-kou nebo WhatsApp zprávou. Aby to nikomu neuteklo, tak ještě jednou. Ptáme se vás na to, jak se jmenoval slavný mutěnický diskoklub, který fungoval ve zdejším kulturáku a hlavně během devadesátek a milénia byl populární široko daleko. Vaše odpovědi vyhlížím jako SMSku nebo zprávu přes WhatsApp na čísle 606 703 889 a prosím vás, mějte u sebe své telefony, protože vítězi anebo vítězce budu už za pár minut volat. Tajemný.
1: Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. 1, 2, 3.

0: 16 hodin, k tomu 18 minut a to bude sláva, jak zpívají Heleniné oči v písničce Káva. Tajemný, tajemný. Jdeme totiž do finále dnešního Tajemného jihu a já na telefonní lince Rádia Jih už můžu přivítat dnešní výherkyni Ivetu. Ahoj, ahoj, slyšíme se?
1: Ahoj, ahoj, slyšíme.
0: Čau, čau, tak prosím tě, jaké máš odpoledne dneska v úterý? Daří se nebo je to takový napůl? Já doufám,
1: jedeme
0: že je jako v pohodě.
1: Brna, takže
0: jedeme z Brna. Výborně, výborně. Tak já ti to, věřím, trošku osladím. My jsme si dneska na rádiu jich řekli, že pro vás stejně jako po celý dnešní týden budeme v soutěži Tajemný jich rozdávat dvě poukázky od Mutinického včelařství Balaštík na speciální exkurzi a výherci se mohou těšit na skvělý zážitek v podobě profesionální včelařské kombinézy, kterou na sebe dostanou a potom budou moci jít přímo k otevřenému úlu, poznávat rozdíly mezi královnami, dělnicemi, ochutnávat přímo čerstvý medík a za mě takový pohodově strávený den v přírodě. Co říkáš? Šlo by to?
1: No, ano.
0: Výborně, tak jediné, co nám zbývá, je, že já teď přečtu naši soutěžní otázku, ty mi na ni odpovíš a ty dva poukazy, na které, které potřebuješ na tenhle zážitek, budou tvoje. Připravena?
1: Ano.
0: Výborně, jdeme na to. Dnes jsme se v Tajemném jihu ptali na to, jak se jmenoval slavný mutěnický diskoklub, který fungoval hlavně ve zdejším kulturním domě a v devadesátkách a miléniu byl populární široko daleko. Tak to jméno chci slyšet.
1: Eden.
0: Je to Eden, samozřejmě, máš pravdu, takže poukázky už ti říkají pane, respektive paní. Kdo půjde na včeličky, ty nebo vezmeš třeba manžela, děti?
1: Manžele.
0: Dobře, tak hlavně ať vás to nepovodá, každopádně měli byste být opravdu v bezpečí, protože kombinézy budou připraveny. Díky moc, my jsme s poukázkami domluvení, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Čau, čau. No a vy, kdo jste dnes nevyhráli, tak nemusíte zoufat, protože o další dvě poukázky na speciální exkurzi do Mutěnického včelařství Balaštík budeme na jihu znovu soutěžit už zítra a opět po 16. hodině. Tajemný,
2: tajemný. Další zajímavá místa, osobnosti a události jižní Moravy budeme v Tajemném jihu odhalovat zase zítra po 16. hodině. Na rádiu Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: frekvencích rádia jich stále v klidu a míru proplouváme úterním odpolednem. Společnost nám právě teď obstarává Očko All Stars Band s hitovkou Ty jsi jako já. Na playlist už se derou také Dermot Kennedy, uslyšíme i Kevina Littla. Ano, mám to správně, Kevina Littla, anebo Purple Disco Machine. A právě po této trojičce vám prozradím, kde se už tuto sobotu koná Den pro rodinu s naprosto úžasným programem. Držte vlnu, ať víte, kam máte o víkendu vyrazit.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme každý den o dva poukazy na dobrodružnou exkurzi přímo do úlu od včelařství Balaštík z Mutěnic. Ochutnejte med přímo z plástve. Více informací a e-shop plný úžasných medových produktů na včelařstvíbalaštík.cz.
3: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
4: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Agrotech a zcela nová Kia K4 Sportswagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.
3: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín 98.

0: chystají už čtvrtý ročník Dne pro rodinu. Od 3 hodin odpoledne na fotbalovém hřišti čeká program pro malé i velké. Připraveny budou soutěže, ukázky práce místních spolků, skákací hrad, ochutnávka piv i další občerstvení. Zapojí se hasiči, myslivci, ženský klub, rybáři, ochotníci i fotbalisté. A lákadlem bude mimo jiné také speciální program Odlet balónem přímo z akce. Všechny podrobnosti o letu balónem, včetně letenek, najdete už teď na Facebooku obce Osvětimany, tak tam určitě mrkněte. Pokud tedy máte chuť na pohodové odpoledne s rodinou a přáteli, tuhle sobotu jsou Osvětimany víc než dobrým tipem.
1: Řemeslný festival, kde můžete pracovat, to je Zachraňte stodoly. V sobotu 20. června si v Hrubé Vrbce můžete vyzkoušet výrobu kachlů, ruční opracování kamene, hliněné omítky a další řemesla. Chybět nebudou ani projížďky v kočáře, přednášky, ochotnické divadlo Lidičky, turnaj v kuličkách a míčkovi hudci. Více informací najdete na www.zachraňtestodoly.cz. Máte rádi pohyb a krásnou přírodu? Přijeďte v sobotu 20. června do Zlatnické doliny na 13. ročník běhu zdraví Zlatnickou dolinou 2026. Připravené jsou tratě na 17 a 8 kilometrů, Nordic Walking i dětský běh. Každý účastník získá medaily a těšit se můžete i na tombolu. Přijeďte si užít den plný sportu a skvělé atmosféry. www.bikearenazlatnickadolina.eu. Vinařství Šato Valtice vás srdečně zve v sobotu 20. června na putování po sklepích. Na 6 degustačních stanovištích ve Valticích si vychutnáte skvělá valtická vína a připraveny budou také zábavné aktivity o ceny, včetně kola štěstí. Vstup na akci je zdarma. Občanské sdružení Kunovian a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovské-leto.cz. Myslivecké sdružení Vlast Ježov zve 19. a 20. června na tradiční zvěřinové hody. Oba dny začátek již v 11 hodin. Jídla pouze do vyprodání zásob. Těšit se můžete na speciality z dančího, kančího a jeleního masa. Více o zvěřinových hodech v Ježově na Facebooku Obora Ježov.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Když jsem se v 6 letech rozhodoval, co dál budu dělat, řekla moje máma, přestaň provokovat, já mám jednu známou a ta řekla, hele, děti teď tancují na zvláštní škole. A to její kamarádka měla hezkou dceru. Říkal jsem si, kámo, no ty vole, tu beru, od té doby stojím na parketu 3x týdně a i když je

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: díky, že také v úterý 16. června posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Blíží se nám 17. hodina, a tak pojďme zkontrolovat, co za muziku bude na našich frekvencích znít v dalších minutách. Jenom tak pro lepší náladu tam pustíme song We Will Rock You. Můžu vám slíbit, že zaspívají i David Guetta a Teddy Swims Gone, Gone, Gone. A aby jsme nevynechali ani českou muziku, od toho dorazí Vesna Moravo. Co nového na jižní a jihovýchodní Moravě zjišťoval Petr Indra, a proto taky připravil další jihomoravské zprávy Rádia Jih. V nich se tentokrát dozvíte třeba to, že ředitelství silnic a dálnic stále nespustilo radary v Buchlovských horách. Jak je to možné, prozradíme za moment.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit. Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Ega. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Tví cena www.radiojih.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
4: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
3: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
5: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
6: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
7: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
8: Farma Lang zahajuje samozběr česneku ve Velkých Bílovicích. Od 20. června za příznivého počasí, každý den od 7 do 19 hodin. Všechna pole značená z Velkých Bílovic. Cena jako loni 90 korun za kilo. Info na Facebooku Farma Lang.
9: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
11: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
12: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
0: Na časomíře je minuta a 40 vteřin po 17. hodině. Díky, že zůstáváte s Rádiem Jih.
13: Kovošrot Bílá. Výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 65 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Ve Bzenci omezila dopravu rekonstrukce plynovodu a ředitelství silnic a dálnic stále nespustilo radary v Buchlovských horách. Ve Bzenci začala poslední etapa rekonstrukce plynovodu v ulici Vracovská. Práce se týkají dopravně nejvytíženějšího úseku křižovatky ulic Vracovská a Tyršova. Dopravu v místě řídí semafory a řidiči musí počítat se zdržením. Podle harmonogramu mají stavební práce skončit 9. července. Radary v Buchlovských horách ani 7 měsíců po instalaci neměří rychlost a jejich spuštění zatím nemá stanovený termín. Na frekventované silnici 1/50 přitom řidiči dále unikají postihům za překračování rychlosti. Uherské Hradiště už převzalo zařízení, pořídilo potřebný software a posílilo personál pro řešení přestupků. Policie a ředitelství silnic a dálnice ale přou o to, kdo má zajistit poslední kroky k zahájení měření. Dva úsekové radary a jeden stacionární mají zvýšit bezpečnost na jednom z nejnebezpečnějších silničních úseků v celé republice.
15: Počasí.
0: Nabízíme i pohled na aktuální teploty. 23 stupňů Celsia v tuto chvíli vládne ve Veselí nad Moravou, stejně tak v Čejkovicích a na Velehradě. Baltice měří 25. Jaké počasí nás na našem území čeká zítra? Celkově bude převážně oblačno, ráno a dopoledne však může být oblačnost lokálně menší. Očekáváme také přehánky během odpoledne, četnější srážky a vyskytnout se může také bouřka. Večer má ale déšť opět ustupovat, což platí konec konců i o oblačnosti. V Jihomoravském kraji pak zítra naměříme na teploměrech maximálně 27 stupňů Celsia, Zlínský kraj zapíše při nejlepším 25.
16: Využijte odprodej elektromobilů Volkswagen ID za zvýhodněné ceny. Předprodej nového ID3 Neo zahájen. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
15: Rádio Jih. Doprava.
0: Zdravíme také všechny z vás, kdo jste aktuálně za volantem. Komplikace jsou hlášeny na trase z Brna směrem na Uherské Hradiště. Konkrétně v úseku u Holubic komplikuje provoz dopravní nehoda. Na místě počítejte se zdržením v obou směrech. Dále komplikace na trase z Pohořelic do Znojma za odbočkou na Miroslav se srazily dva osobáky. Na místě je policie a projíždí se jedním jízdním pruhem. A ještě třetí karambol, ten se stal na Vyškovsku mezi újezdem u Brda a u Brna a Otnicemi. Tady havarovala dodávka, na místě proto zasahují záchranáři a projíždí se kyvadlově. Dávejte na svých cestách pozor nejen na sebe, ale na všechny ostatní a mějte si jehem šťastnou cestu.

0: Na rádiu jich si plnými doušky užíváme song Gone, Gone, Gone a už za chviličku se mimo jiné vydáme taky za jedním kulatým nesmyslem. Tři kluci z našeho regionu, jedna školní třída a na sobě společně dres české reprezentace na fotbalovém mistrovství světa. I to je příběh, který zanechává výraznou uhersko-hradišťskou stopu právě na aktuálním světovém šampionátu ve fotbale. Za chvíli vám prozradíme, kteří tři naši kluci ze Slovácka se mohou pyšnit něčím, co jinde ve světě fakt jako nenajdete. Rozhodně si na to počkejte.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: úterý odpoledne dorazila na frekvence rádia jich taky kapela Coldplay. My ale pojďme za raritou z Uherského Hradiště, která ve světě opravdu nemá obdoby. Když teď sledujeme mistrovství světa ve fotbale a fandíme českému nároďáku, možná si ani neuvědomujeme, že se koukáme na světový unikát. V reprezentaci máme totiž hned tři fotbalisty, kteří spolu chodili do jedné třídy na základní škole sportovní v Uherském Hradišti. Matěj Kovář, Michal Sadílek a David Jurásek spolu strávili školní léta od 6. do 9. třídy a všichni navíc prošli také Mládežnickou akademii Slovácka. Jako taková zlatá tečka jejich příběhu tak působí jejich hromadná účast v reprezentačním dresu na mistrovství světa. Aby se z jedné školní třídy dostali až do nároďáku hned tři spolužáci, to je opravdu výjimečný příběh nejen ve fotbale, ale napříč všemi sporty a je to příběh, na který může být celý region právem hrdý. Klukům moc držíme palce, další zápas mají na programu už teď ve čtvrtek a dokonce pro nás přívětivých 18 hodin, tak nezapomeňte fandit.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Skoro přesně o 17:30 odpoledne patří playlist Rádia Jih zpěvačce Adele, my ale míříme za brněnským svátkem motorsportu. Na letošní MotoGP v Brně přichází novinka, která sice nebude mít nic společného s motorkami, ale přesto nabídne jeden z nejlepších zážitků celého víkendu. Jak je to možné a o co přesně jde, to se dozvíte, když zůstanete na frekvencích Rádia Jih. Poslouchej!

0: přírodě. Online vysílání Rádia Jih nyní pohání energie ze 100% z obnovitelných zdrojů. Díky, že posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz. Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
1: Chcete mít jistotu a udělat něco pro své zdraví? Přijďte ve středu 17. června od 13 do 18 hodin k mobilní testovací sanitce na hlavní křižovatku v Hodoníně. Čeká vás rychlé, anonymní a bezplatné testování na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C bez objednání, bez čekání s výsledky do několika minut. Akci pořádá nemocnice TGM Hodonín ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za finanční podpory města Hodonína. Prevence je důležitá. Přijďte, máte to ve svých rukou.
2: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
0: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Není čas ztrácet čas, na rádiových úřadují Pussycat Dolls se svou peckou Buttons, teď ale vžium za novinkou, která potěší všechny fanoušky motorsportu. Na MotoGP v Brně se letos budete moct podívat doslova z ptačí perspektivy. Na přírodní tribuně D totiž vyroste 33 metrů vysoké vyhlídkové kolo, které nabídne výhled na velkou část Masaryka.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Vistacar vám nabízí servisní šekovou knížku Škoda. Slevový program provozy Škoda starší 4 let. Informujte se o vaší šekové knížce Škoda v servisech Vistacar, Kyjov nebo Hodonín. MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Cristovao, Mikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Aza Myšík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
2: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
1: Připravit? Pozor! Start! V sobotu 27. června ožije Kobylí nejen cyklistickým závodem Vinařská 50, ale i hudbou a skvělou atmosférou. Od 16 hodin startuje Vinařská 50 Fest, hudební festival přímo v centru dění. Vystoupí Mechanic, Mackie Tribute, Highland, ACCZ, Top ACDC Tribute Show a chybět nebude ani afterparty s DJem Pepem. Více informací a vstupenky najdete na webu vinařská50fest.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Povodí Moravy posílilo ochranu ryb na Nových Mlýnech a Kyjov spouští nový ročník participativního rozpočtu. Povodí Moravy přijalo nová opatření, která mají zabránit opakování loňského úhynu ryb na Nových Mlýnech. Podnik posílil monitoring kvality vody, nasadil dron ke sledování sinic a nadý instaloval přesnější měřící přístroje. Připravené jsou také norné stěny pro případ šíření pěny způsobené přemnožením sinic. Odborníci zároveň upozorňují, že dlouhodobé zlepšení kvality vody závisí hlavně na omezení přísunu fosforu a dalších živin do povodí rie. Obyvatelé Kyjova mohou od tohoto týdne až do 31. července navrhovat projekty do nového ročníku participativního rozpočtu. Město na něj vyčlenilo celkem 500 000 korun a na jeden projekt může přispět částkou od 50 do 250 tisíc. Své nápady mohou přihlásit obyvatelé Kyjova starší 15 let. Návrhy je možné podávat jednoduše prostřednictvím online formuláře na webu města. Participativní rozpočet má podpořit projekty, které zlepší život ve městě.
9: Rádio Jih. Počasí.
10: Dnes večera v noci velká oblačnost, místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ráno začnou srážky ubývat a částečně oblačnost, noční teplota 15 až 12, zítřek přinese oblačnou oblohu, k tomu ojedinělé přehánky, během odpoledne srážky četnější a může se vyskytnout i bouřka. Večer srážky ustanou a začne ubývat i oblačnosti, na jihu Moravy naměříme až 27 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 26.

0: dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odplat.
2: Ekokom. Co se tady děje?
3: To se chystá.
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
6: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.

zažil.

nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

největší open-air akce na Kyjovsku. Euphoria Party se koná v pátek 19. června v Kyjově. Začátek je v 8 večer v areálu bývalé mlékárny. Čeká vás obrovská stage, špičkový zvuk, světelná show, skvělý bar a 5 DJů. Za mixem to rozbalí DJ Andrew Melk, PM DJs a DJs Giblo. Přijďte zažít noc, na kterou budete dlouho vzpomínat. Máte rádi pohyb a krásnou přírodu? Přijeďte v sobotu 20. června do Zlatnické doliny na 13. ročník běhu zdraví Zlatnickou dolinou 2026. Připravené jsou tratě na 17 a 8 kilometrů, Nordic Walking i dětský běh. Každý účastník získá medaily a těšit se můžete i na tombolu. Přijeďte si užít den plný sportu a skvělé atmosféry. www.bikearenazlatnickadolina.eu. V sobotu 20. června od 16 hodin ožije areál vinní sklepů pod Budama v Čejči akcí Wine and Food Fest. Čeká vás skvělé víno, dobré jídlo i pohodová atmosféra. Zahraje cymbálová muzika Vojtěška, skupina Jen and T Acoustic Band a Vítův brácha. Více informací na Facebooku Vinaři z Čejče. Žáci Purkyňova gymnázia ve Strážnici a spolek při Purkyňově gymnáziu vás srdečně zvou na představení Shakespeareovy hry Romeo a Julie. Představení se uskuteční ve čtvrtek 18. června v kulturním domě Strážničan. Dopoledne od 9 hodin a večer od 18 hodin. Vstupenky na dopolední představení zakoupíte na místě na večerní v kulturním domě Strážničan včetně rezervací. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
1: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žije Velen Raz od Mega.
0: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Tví cena www.radiojih.cz.
2: Ferbifest 2026. Velké Bílovice, Křástelka. Zahraje Tublatanka, Harley, Alkehol, Civilní obrana, Zlučivoči, Gatecrasher. To je Ferbifest 2026. 27. června Velké Bílovice, Křástelka.
3: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
5: Rádio Jih. Počasí.
6: I při úterku zůstáváte si hem, no a já mám pro vás počasí na dnešní noc a zítřejší den. Dnes v noci na Moravě oblačno, k tomu přehánky a teploty od 12 do 15 stupňů. Ve středu pak oblačno, ojediněle přehánky nebo i bouřka. Večer ubývání srážek a oblačnosti, nejvyšší odpolední teploty od 24 do 27 stupňů.

0: pohodový 16. červnový večer. Přejeme si ho vám všem, kdo zůstáváte s rádiem Jižní Moravy. No a my se při úterku hned z kraje večera podíváme do Brna, kde se chystají letošní svatojánské slavnosti. Podrobnosti k události nabídnu za chviličku, tak zůstaňte doma v práci nebo i za volanty si hem a s hity pro dobrou náladu. Krásný večer Jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: večerní vlna jihu, no a já proto, abyste se měli na co těšit, přidám dnes pozvánku i do Brna. Hned z kraje týdne vás totiž pozvu na brněnské svatojánské slavnosti. Ty budou probíhat už ve dnech od 23. do 28. června, a to přímo na brněnském Svoboďáku, tedy na náměstí Svobody. A vy si v tyto dny užijete krásu lidových písní, tanců, nejen z našeho kraje, ale i ze zahraničí. K tomu občerstvení jídlo, víno, no pěkně to těm svatým Jánům v Brně vytunili. Takže brněnské svatojánské slavnosti na Svoboďáku ve dnech od 23. do 28. června. Tak se tam vypravte. Novinky z naší Moravy a my vám ze studia Jihu přejeme pohodové úterní finále.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 16. červnový večer trávíte ve společnosti Rádia Jih. No a platí, že Milonice na Vyškovsku se připravují na letošní Petropavlovské hody. Podrobnosti události nabídnu za chvilku, tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný úterní večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný Jih.
2: Tentokrát v Tajemném Jihu soutěžíme každý den o dva poukazy na dobrodružnou exkurzi přímo do úlu od včelařství Balaštík z Mutěnic. Ochutnejte med přímo z plástve. Více informací a e-shop plný úžasných medových produktů na včelařstvíbalaštík.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Rádio Jih.

0: čas.
1: 16. červnový večer, zůstáváte dál na vlnách jihu. No a já dnes, jak jsem slíbil, potěším i milovníky hodových událostí. Ta dnešní pozvánka se týká Petropavlovských hodů v Milonicích na Vyškovsku. Ty budou probíhat od 26. do 28. června. V rámci programu zažijete stavění máje, stavění májek u stárek, předhodovou zábavu, průvod krojovaných obcí, nástup na tanečním parketě, sobotní hodovou zábavu s Miločankou, no a konečně nedělní mši, posezení u vína s cymbálkou Bojara a hlaholem Brankovice. Tedy Petropavlovské hody v Milonicích už od 26. do 28. června. Úterní večer na jihu v plném proudu a plný dobrých zpráv a nejlepších songů pro lepší náladu, tak pojďme dál. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 16. červnový úterní večer, startujete si HEM. Běží předposlední červnový týden, předposlední týden školního roku. Dnes se nám i léto tak trošku vrátilo, no a kalendářně patří dnešek všem Zbyňkům. Ve středu bude slavit Adolf a ve čtvrtek Milan oslaví své jmeniny. Tak na nikoho z nich nezapomeňte a slavte s nimi. Každopádně na jihu vám úterní finále vyladíme nejlepšími hity pro dobrou náladu a k ním přidám hned několik luxusních pozváneček. Tak buďte s náma a užívejte noci HEM a s hity pro dobrou náladu. Z Hodoní na vás i dnes večer zdraví Josef Pouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

máte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Rádio Jih, počasí.
4: I při úterku zůstáváte si hem, no a já mám pro vás počasí na dnešní noc a zítřejší den. Dnes v noci na Moravě oblačno, k tomu přehánky a teploty od 12 do 15 stupňů. Ve středu pak oblačno, ojediněle přehánky nebo i bouřka. Večer ubývání srážek a oblačnosti, nejvyšší odpolední teploty od 24 do 27 stupňů.

0: Rádio Jih, úterní večer, no a já vás v rámci přelomu měsíce pozvu i na letošní hody do Kobylí, které v červnu otevřou hodovou sezonu v celé oblasti. Další svůj úterní tip nabídnu za chviličku, tak buďte u toho a užívejte večer s nejlepšími hity pro dobrou náladu. Ze studia vás i dnes zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Úterní večer na vlnách jihu v běhu a já přidám další hodový tip, tentokrát z Kobylí, kde znají termín letošních hodů. Ty tradičně otevírají hodovou sezonu v celé oblasti. Letošní kobylské krojované hody proběhnou už mezi 20. a 22. červnem, tedy tento víkend. V programu nebude ani letos chybět zvaní na hody, slavnostní hodový průvod, pouťové atrakce, spousta krojovaných prostě hody jako sčítanky. Tedy puntík do kalendáře, letošní hody v Kobylí už tento víkend mezi 20. a 22. červnem. Úterní večer na jihu v běhu a já už vám v tuto chvilku servíruji další svěží večerní hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jich, úterní 16. červnový večer. No a já dnes přidám i pozvánku na letošní festival Bulhary. O čem bude letošní bulharská jízda, si řekneme už za chviličku. Do té doby mějte vy všichni si hem super úterní večer.
1: Poslouchejte Rádio Jich online.

0: úterní večer na vlnách Jihu v Běhu, no a já mám pro vás novinku i z Bulhar, kde letošní léto a prázdniny vůbec odpálí velkou bulharskou jízdou. Festivalu v Bulharech bude patřit 4. červenec a vy zažijete v prostoru za kulturním domem Abraxas, Metalindu, To nechceš, Reddy Kirken nebo Bastardy. K tomu jídlo, pití a parádní letní pohodinda, tedy festival Bulhary už 4. července přímo za kulturním domem. Stavte se tam. No a teď už, pokud to jen trošku jde, tak nohy hore, do pohody a do uší další vyladěné songy Jihu. I dnes v noci buďte s náma, my jsme Rádio Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

everyone.

0: Mega. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Tví cena www.radiojih.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Rádio Jih, počasí.
4: Úterní večer na jihu, 21. hodina a já mám pro vás výhled na počasí dnešní noci a zítřejšího dne. Dnes v noci na Moravě oblačno, k tomu přehánky a teploty od 12 do 15 stupňů. Ve středu pak oblačno, ojediněle přehánky nebo i bouřka. Večer ubývání srážek a oblačnosti, nejvyšší odpolední teploty od 24 do 27 stupňů. Jak bude, víme, a teď už pojďme na další set těch nejlepších hitů pro dobrou náladu. Krásnou noc jižní a jihovýchodní Moravo.

0: dejte si pozor na jazyk.
1: Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
0: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6. až 18. hodinou hit Žijeme len raz od Ega.
1: Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518 345 678.
2: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
3: Rádio Jih. Počasí.
4: Úterní 22. No a já mám pro vás na jihu aktuální zprávy, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě oblačno, k tomu přehánky a teploty od 12 do 15 stupňů. Ve středu pak oblačno, ojediněle přehánky nebo i bouřka. Večer ubývání srážek a oblačnosti, nejvyšší odpolední teploty od 24 do 27 stupňů. Teď už ale zpátky k mixu, mám pro vás další nálož skvělé muziky. Krásnou noc vám z Hodonína přeje Josef Bouda.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme každý den o 2 poukazy na dobrodružnou exkurzi přímo do úlu od včelařství Balaštík z Mutěnic. Ochutnejte med přímo z plástve. Více informací a e-shop plný úžasných medových produktů na včelařstvíbalaštík.cz.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: jako jahoda. Co tě našle, háčku daj.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
2: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Mega.
1: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Více na www.radiojih.cz.
3: Rádio Jih, počasí.
4: Hodinu před půlnocí zůstáváte sihem, no a já vám teď hned poskytnu předpověď, jak bude ještě dnes v noci a zítra. Po zbytek noci bude na Moravě oblačno, k tomu přehánky a teploty od 12 do 15 stupňů. Ve středu pak oblačno, ojediněle přehánky nebo i bouřka, večer ubývání srážek a oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty od 24 do 27 stupňů. I pro poslední hodinku dnešního dne tu mám set skvělých hitů, které i před půlnocí spolehlivě zvedají náladu. Mějte krásnou noc, ze studia Jihu vás i dnes zdraví Josef Bouda.

přírodě. Online vysílání Rádia Jih nyní pohání energie ze 100% z obnovitelných zdrojů. Díky, že posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz Rádio Jih.

0: objednejte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Více na www.radiojih.cz.
2: Rádio Jih. Počasí.
3: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme středu s datem 17.6. Po zbytek noci bude na Moravě oblačno, k tomu přehánky a teploty od 12 do 15 stupňů. Ve středu pak oblačno, ojediněle přehánky nebo i bouřka. Večer ubývání srážek a oblačnosti, nejvyšší odpolední teploty od 24 do 27 stupňů. Krásnou noc přejeme a též skvělý přelom dalšího červnového týdne.

online www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

nosu. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.

0: hrozou.
1: Dejte si pozor na jazyk.
2: Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
3: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
2: Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih.
3: Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.